0: rozdáváme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
3: To je státní hymna, ty vole.
2: Jo, vlastně, státní hymna, no, já jenom, že ji nehráli tak dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě, vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
1: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnýostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Anthraxu, Povitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rokový rádio CZ. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný halí, takhle by to dále šlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chápe, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych můžu dát Garde. Garde. No. Nemůžeš.
2: No tak to je mát.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruži, kolik vojáků se vejde do západoněmeckého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západoněmeckého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západoněmeckých soudruhů, vy tupci.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
4: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
5: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
4: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
5: A spousta dalšího čtení.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Matrace za hubičku CZ.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu sudeto německého krajanského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o ostudě, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na dnešní mimořádnou schůzi na protest nedorazí. Vláda bude moct v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Nařízení bude moct vydávat opakovaně. Umožní to zákon o regulaci cen pohonných hmot, který ve středu vyšel ve sbírce zákonu a který tak vstupuje v účinnost. Francouzská prokuratura u odvolacího soudu navrhuje pro bývalého prezidenta Sarkozyho 7 let vězení v kauze možného nezákonného financování volební kampaně z roku 2007. Politik čelí obvinění, že se snažil získat prostředky na svou prezidentskou kandidaturu od tehdejšího libyjského vůdce Kadáfího. Sarkozy vinu odmítá. Slávisté Tomáš Chorý a David Douděra si dnes vyslechnou od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest za vyloučení v sobotním ligovém derby se Spartou, které se nedohrálo. Nejlepší střelec soutěže Chorý dostal červenou kartu v sezóně už po třetí a společně s Douděrou ho vedení Slávie vyřadilo z kádru.
1: Rock Radio. Počasí.
15: Dneska bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, během nebude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku dýhu přidá taky déšť a výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na západě jenom kolem 11.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Rock Radio. Doprava.
15: U Ostravy opatrně na silnici číslo 11 na trase Opava Český Těšín se bouralo na 295,5 kilometru, zasahují tam záchranáři a nehoda se řeší taky u Benešova na silnici číslo 3, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak opatrně.
21: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
22: Rokovej rozjezd.
23: Dobré ráno, čumáci!
24: Pěkný čtvrteční ráno vám přeje Honza,
25: Anabel
26: a Zuzka.
24: 3 minuty po šestý, dneska je čtvrtek, 14. května a pan ředitel nám včera říkal, že naše vstupy by měly být kratší, takže...

0: 6 hodin a 11 minut na Rock Rádiu vyhrávají Limp Bizkit a jejich krásná pecka Take a Look Around. No a protože je čtvrtek, přátelé, máme tady zase tradiční rozdávačku. Víš, co bych si dal?
1: No.
0: Já bych si dal sekačku v housce, víš, hezky s tím, s hořčicí.
1: Já dort, ale místo toho tady mám jednu praktickou benzínovou sekačku Fieldman FRZ, ne FZR, jako ty čísla mi dělají jako vrchní numeroložce velký problém.
0: No, protože to jsou písmena ještě, tak o
1: tak
0: to víc.
1: Tak ty čísla, 4006/80B, ano, skutečně toto musí zaznít. Je to samozřejmě sekačka s lehkou konstrukcí a má spolehlivý čtyřtaktní motor RATO, který zajišťuje snadnou manipulaci i efektivní sečení a kromě toho si výšku můžete nastavit hned ve třech úrovních, takže to znamená buď to na angličák, anebo buš.
0: Ano, a hlavně je to Fieldman, což jsou stroje na zahradu i do dílny, který zakoupíte a podíváte se na ně na jejich webu fieldman.cz. Ale pokud chcete praktickou benzínovou sekačku úplně zadáčo, tak stačí, abyste nám napsali.
1: Přesně tak, Instagram, Facebook, do zpráv, přátelé, připomínáme, nepište nám to, prosím vás, pod příspěvek, nezdílejte tam své telefonní číslo, jediný, čeho tím dosáhnete, že vám někdo z Indie vysaje váš účet, takže hezky nám do soukromých zpráv a my si potom vybereme jednoho z vás, kterýmu po půl devátý zavoláme.
0: Držíme palce. A teď už pojďme k muzice zase. Toutou hold line, drž lineu na Rock Rádiu.

0: kulendárium.
1: Je 6 hodin 21 minut a my jdem na kulendárium s dnešním datem 14. května. Svátek slaví Bonifác, jeden z dalších ledových mužů, anebo Aglaja a Dina.
2: Nebudeš tomu věřit, ale moje kamarádka má syna Boniface.
1: Ne, něco máš za kamarádky.
2: Divný, to ti řeknu rovnou. Fakt divný.
1: Bonifác Džuďa, dobře, přejeme všechno nejlepší.
2: On je kurák ještě autista ke všemu, jo, takže to není moc dobrá kombinace. Já jsem říkal, tyhle, to jste mu měli dát aspoň nějaký jednoduchý, aby si to chudák zapamatoval.
1: Jako autista, že má rád auta?
2: Ne, on chudák, prosím tě, má povočkování.
1: Fakt?
2: No, mu normálně jako chudínko by přestal fungovat
1: mozek ještě hrozný. No tak nic, tak přejeme všechno nejlepší, hlavně Bonifácovi, ať mu ten mozek funguje. Pojďme radši na muzikanty. Krásných kulatých 60 má dneska americký basák Mike Inez, spojený s Alice in Chains a spolupracoval třeba i s Ozzym Osbournem. Já miluju, když songy začínají basou, to potom ty faninky říkají, je tamhle ještě jeden kytarista.
2: A má jenom 4 struny.
1: Přesně. 64 let slaví britský zpěvák Ian Astbury z kapely The Cult. A 64-letý Dort bude dneska sdílet s americkým kytaristou CC Devilem z kapely Poison.

0: Stejně si jak říkám, muzikanti jsou vlastně taky autisti.
1: No to jako tak, my jsme všichni tady ve studiu, kromě Zuzky teda ta samozřejmě. Je ta z nás normální. Největší autistka.
0: Takže 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. No dobře. Kabátí, kdo ví, jestli už za chvíli.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: kvality. XXX Ludomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano,

0: za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
1: Tak to je další level.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Co?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Cože?
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
9: Rock Radio. Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A

0: Kabáti se na Rock Rádiu pár vteřin po půl sedmí ptají, kdo ví jestli.
1: A já vím, že Zuzka má zprávy.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Senátní ústavní novelu, která má dát nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu, ve středu sněmovna po zhruba 6-hodinové debatě poslala do závěrečného kola schvalování. Opozice v čele s ODS navrhla novelou zařadit zákony o veřejnoprávní televizi a rozhlasu mezi předpisy, na jejich znění se musí sněmovna a senát shodnout. Místní úřady zakázaly v Bordeaux na jihozápadě Francie více než 1700 lidem opustit výletní loď poté, co se u některých z nich projevila střevní chřipka. Informovala o tom agentura Reuters, podle které je zákaz dočasný. Na palubě lodi zemřel jeden senior. Fotbalisté Slavie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dnes bude opět celý den zataženo až oblačno, místy s přehánkami, během nebude přehánek přibývat a večer se na Moravě a ve Slezsku dihu přidá déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11.
2: Rock Radio, doprava.
3: Stále pozor u Ostravy, na silnici číslo 11 se bouralo na trase Opava Český Těšín na 295. a 0,5 kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Marillion a jejich Beautiful, kráska na Rock Rádiu v 6 hodin a 40 minut.
1: Jsi moc hodnej, díky.
0: To bylo o tobě samozřejmě ta písnička, jak tam vyl 5 minut nešťastně, ty jsi mu něco udělala.
1: Nevím, co jsem
0: udělala. Odmítla si ho a zablokovala si ho, podle mě.
1: To dělám běžně.
0: Mám tady zajímavost pro tebe opět, protože jsi stará židovka. Bruce Dickinson prohlásil o cenách lístků na koncerty, nechceme, aby v první řadě stáli samí boháči. Teďka měl premiéru jejich nový film Iron Maiden Burning Ambition, dokument, který je v kinech. No a na jeho premiéře se právě Bruce rozpovídal o cenách lístků za současných na současný koncerty. A on si myslí, že fanoušci, zvlášť ty mladí, nemají moc peněz a přitom ty mladí jsou ty, kteří by si nejvíc zasloužili být úplně v kotli někde před pódiem a přitom paradoxně tam ty lístky bývají nejdražší, takže samotná kapela se snaží ty lístky držet na nějaký jako rozumný cenový hladině, i když samozřejmě ty náklady na vybudování celé té šňůry a postavení všeho, co k tomu koncertu patří, jsou čím dál tím vyšší a vyšší.
1: Já chci říct, že jsem teď přispívala svojí dceři na lístky na Rock for People a málem mě to stálo ledvinu, takže vím moc dobře, že ty koncerty opravdu nejsou levná záležitost. Ale my jsme se rozhodli, že právě tohle s váma dneska probereme.
0: Ještě taková poznámka, jenom to je přesně ono, Rock for People, Iron Maiden tam 14. června budou. Mm-hmm. A přesně jak říkáš, já jsem koukal na cen lístků, je to teda za celý festiák, ale dát nějakých 6,5 tisíce, no, včetně toho dne bonusovýho, kdy tam právě Iron Maiden budou, ano. Není úplně
1: tohle
0: jako zase tak levná záležitost.
1: To je ta ledvina, o které hovořím. No. Každopádně my se vás dneska ptáme, přátelé, kolik jste nejvíc dali za lístek vy, nebo kolik byste byli ochotní dát, kdyby to byl nějaký váš oblíbený umělec, takže s váma tohle téma probereme. Zuzanka už tady vyrábí nějakou super AI fotografii, takže doufám, že tam budeme s Honzíkem jako vždy krásní a nádherní a vy nám napište a probereme to společně.
0: A než to probereme, dáme si další muziku, za chvíli Škvoři a Pokřivený pohled.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
11: Třikrát zelená smažák!
12: Říkej! Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Stratovarius na Rock Radio a Hunting High and Low 7 minut před 7 hodinou raní. Dneska je čtvrtek, máme téma, protože Bruce Dickinson nedávno prohlásil o cenách lístků na koncerty, že kapela Iron Maiden nechce, aby ty lístky byly tak drahý, aby si je lidi mohli dovolit. A proto se vás dneska ptáme, kolik jste kdy za koncert dali vy, nebo kolik byste byli ochotní dát za koncert nejvíc.
1: No, ty jsi říkal, že jsi teď byl někde s rodičema a že jsi taky pěkně prohnul.
0: No, já jsem rodičům k Vánocům koupil lístky na Erika Kleptna, který byl, že minulý pondělí, byli jsme se podívat, bylo to nádherný, já ho miluju. A hlavně mám rád takový to, že prostě přijde, zahraje, ukloní se, odejde a žádný pozlátko
1: patos
0: kolem jako není. Prostě. I když by to bylo samozřejmě kouzelnější asi někde v nějakém bluesovém klubu než v O2 Areně. No, ale ten jeden lístek stál skoro 4, no. Takže když jsem musel jít s nima.
1: Krát tři,
0: moc takže hezký. Dobrý den.
1: Takže taková hezká dovča v Chorvatsku na 3 dny minimálně.
0: No, jako minimálně.
1: Letecky.
0: Letecky, ano. A ještě si vem, že jsme neseděli nikde vepředu, že jo. Za tu 4 si fakt jako kupíš lístky na to nejvyšší patro a tam někde sedíš prostě a koukáš na jízdu 2,5 kilometru. No, přesně, si připáš jak sniper.
1: Měli jste kukátka?
0: Ne. Neměli, táta byl po operaci očí, takže ten...
1: Ježiš, tam, takže to neviděl nic, ten jenom slyšel.
0: Ten měl černý brejle a byl spokojený.
1: Ježiši, tak dobrý, tak muzikální zážitek to jistě byl.
0: Takže přátelé, pokud máte nějaký podobný zážitek s cenou lístků a s něčím takovým, tak nám to samozřejmě napište pod náš aktuální příspěvek na Facebooku a my to prodrbem tady. Za chvíli se zeptáme holek, jak to mají s lístkama.
1: Přesně tak. A teď si dáme pana Velkého.

0: Mr. Big, jedna z kapel, která už taky pomalu končí svoji kariéru. Song To Be With You, ten bych asi naživo chtěl slyšet, za ně bych dal i třeba 30 korun. Za 2 minuty bude 7 hodin ráno, za chvíli se dáme zprávy se Zuzkou, řekneme vám taky, co dneska rozdáváme, pokud jste to ještě nestihli zaregistrovat, a budeme si dál povídat o cenách lístků, takže mějte pěkný ráno a zůstaňte na drátě.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z 5 výluk, které budou do 27. května na tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy. Ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje. Přestavba Hradeckého nádraží za 10 miliard korun začala loni na podzim a naplno práce začaly letos na jaře. Česká policie začala vyšetřovat, jestli se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení na firmy podal český zástupce celosvětové organizace. Informoval o tom Seznam zprávy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce u části šarží kojeneckých výživ zmíněných výrobců před časem zjistila nadlimitní obsah nebezpečného toxinu. Čína a Spojené státy se můžou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tajvanu. Řekl to podle čínských médií prezident Xi Jinping během jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tajvan, který Čína považuje za svou součást a USA podporují jeho nezávislost, označil si za nejdůležitější téma čínsko-amerických vztahů. Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dneska bude zataženo až oblačno, zpočátku se v horských oblastech vyskytnou přehánky, během nebudou přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku přidá déšť a ojediněle se taky objeví bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na západě jenom kolem 11.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej tatínka.
14: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: V Mostě opatrně na ulici Slovenského národního povstání se srazily dva osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 196,5 kilometru. Je tam sobě nákladák s osobákem v pravém jízdním pruhu a tvoří se tam kolony. A bouralo se taky u Ostravy na silnici číslo 11 na trase Opava Český Těšín na 295,5 kilometru.
10: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať nemáte drahý vstupenky do práce, vám přeje Honza.
13: Anabel.
11: A Zuzka.
0: 4 minuty po 7. dneska ve čtvrtek 14. května, přátelé, rozdáváme další praktickou benzínovou sekačku Fieldman FZR 4006-80B.
13: Wow.
0: Díky. Pokud si chcete o ní napsat, tak si napište a to kam.
13: Na náš Messenger, prosím vás, nepište svoje telefonní čísla na zeď, opět se nám tam objevily nějaký telefonní čísla, takže to nedělejte a my po 8:30 jednomu z vás zavoláme, takže zvedejte mobily.
0: A kolik jste ochotní dát za sekačku, to teda víme, že nic, ale kolik jste ochotní dát za lístky na koncerty, to nám napište pod aktuální příspěvek na Facebooku.
13: Ano, a teď už si dáme prote a závislosti.
10: Rock Radio.

0: Ježíš, to byl nátěr Architects a jejich kletba Curse v 7 hodin 11 minut. My doufáme, že na vás žádná kletba nepadla, protože dneska je čtvrtek 14. května, čili jsme zhruba v půlce měsíce a slaví se Mezinárodní den ocenění existence čivav, což je něco pro tebe, Anabel.
1: Já mám nejkrásnější čivavku na světě, pana Buráčka, mého miláčka. Předtím jsem taky měla čivavu, to byl Kešu. Takže já
0: to máš čivavy, jak s těma voříškama?
1: Nevím, prostě jsem se rozhodla, že
0: buráček.
1: Jako, no, tak buráček je kvůli tomu, že byl Kešu, tak jsem jako bych chtěla následovníka z Ořechové říše.
0: Takže další bude Vlašák.
1: Že makadam je trapný, Vlašák taky nic moc. Takže,
0: Vlašák s rohlíkem, no.
1: Takže z toho důvodu to byl buráček a myslím si, že to je hezký jméno, je to takový,
0: je to
1: že žádnýho buráčka neznám.
0: Já pro tebe mám takovou jednu muzikantskou příhodu, kterou mi vyprávěl můj kamarád, muzikant z jedný nejmenovaný velice známý kapely, která doprovázela velice známého zpěváka. Mm-hmm. Ten mi vyprávěl, že jednou někde sehnali číslo na Martu Kubišovou,
1: no,
0: která dělala pořad Chcete mě.
1: Ano, ano.
0: A dovolali se jí, ona to zvedla, Marta Kubišová, co to? Ano, vy děláte ten pořad Chcete mě, my bychom chtěli z útulku nějakého pejska. A ona, ježiš, vy jste hodný, no jak by ten pejsek měl být velký? A oni říkali, no asi tak pro 4 lidi.
1: Ježiši Kriste, co Marta z toho chudák určitě dostala mrtvičku, chuděka.
0: Je strašně seřvala do toho telefonu, prej
1: ty krása, no tak to je příšerný.
0: Je to hrozný, takže buďte na svoje pejsky hodný, ať už to jsou čivavky nebo něco většího, třeba vlkodavové.
1: Ano, dejte jim pusínku a milujte jako já svého buráčka.
0: A nebo jim pusťte cranberries a dream starokrávě.

0: jsme chtěli mluvit.
1: Ne, chtěli jsme mluvit o lístkách, protože nám napsal Kamča do vzkazníku.
0: Ano, přečti, a není to náš Kamča.
1: Není to náš Kamča, ne. Ano.
0: Ahoj, kdybyste vytvořili hudební uskupení vy tři, to znamená Anička, Zuzka a Honza Tanec, Anička, Zuzka zpěv a Honza Tanec, tak bych byl ochoten za vstupenky na vaší produkci dát cokoliv. A ještě bych si u stánku s merčem koupil tričko a samolepku. Hezké ráno.
1: Víš, to je strašně hezký. Já se teda bojím, že by tam stál sám, ale jako... Pojďme se, a proč rovna ty, ten tanec, vej, to mě docela překvapilo.
0: To jsem se chtěl taky zeptat, jakože vy holky budete zpívat dobře, ale proč já budu tancovat, kde Boha viděl moje taneční kremace, to nevím.
1: No, to taky nevím. Ale jako Kamile. Dneska je den slepičího tance, tak může možná něco nacvičit.
0: Že bychom tady ještě Kamilovi zatancovali? Kamile, napiš nám do vzkazů, kolik bys zaplatil za to, že ti tady zatancujeme na video.
1: Slepičí taneček. Domluvíme se. Něco jako OnlyFans ve vzkazníku, to je v pohodě.
0: Tak. Vy další pište na normální koncerty a normální ceny lístků pod náš aktuální příspěvek. Za chvíli se k tomu zase vrátíme. Za chvíli taky další muzika. Dáme si Krucipisk a song
1: Láska je kurva.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Počancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
15: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
14: I teď?
16: Ano.
14: A teď?
16: Jo, včera, dnes i zítra.
15: Prostě pořád.
17: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
19: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
18: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Lucipiska, láska je v 7 hodin a skoro 30 minut na Rock Rádiu. Přátelé, při čtvrtku rozdáváme další sekačku Fieldman. Píšete nám do našich vzkazníků, prosím, pište do našich vzkazníků a ne pod aktuální příspěvek, abyste svoje telefonní čísla psali veřejně. A stejně tak, pokud nám píšete vzkazy do našich vzkazníků a nenapsali jste telefonní číslo, tak nic nedostanete, takže ho tam ještě dopište, máte čas ještě hodinku. No ale my už teďka nemáme čas, protože si dáme další zprávy se Zuzkou.
1: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Senátní ústavní novelu, která má dát nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu, ve středu sněmovna po zhruba 6-hodinové debatě poslala do závěrečného kola schvalování. Opozice v čele s ODS navrhla novelou zařadit zákony o veřejnoprávní televizi a rozhlasu mezi předpisy, na jejich znění se musí sněmovna a senát shodnout. Místní úřady zakázaly v Bordeaux na jihozápadě Francie víc než 17 lidem opustit výletní loď poté, co se u některých z nich projevila střevní chřipka. Informuje o tom agentura Reuters, podle které je zákaz dočasný. Na palubě lodi zemřel jeden senior. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude zataženo až oblačno, zpočátku na horách s přeháňkami, během dne bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 16 stupňů Celsia, na západě bude kolem 11.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D35 se sebou dalo ve směru na Lipník nad Bečvou na 121. kilometru. Ve Zlíně se řeší nehoda na třídě 3. května, v Hradci Králové sebou dalo na Habrmanově ulici a pozor taky na D1, pokud jedete ve směru na Prahu. Na 196.5 kilometru se srazil nákladák s osobákem v pravém jízdním pruhu a tvoří se tam kolony.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: of our thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: What I deserve, co si zasloužím, Scott Stepp, 7 hodin 37 minut, my máme za sebou další taneční zvedačku s Anabel. Pojďme se podívat na vaše vzkazy.
2: Ještě radši sedat nebudu, ono je to náročnější to zvedání, než celá ta radost toho 5-minutového sezení.
1: Mluvili jsme o tom, že Bruce Dickinson z Iron Maiden se vyjádřil v tom směru, že by jejich lístky na koncerty měly být přístupný, dostupný a levný, a my se vás proto ptáme, za co vy jste ochotný zaplatit. A napsána Martina velice krásný vzkaz. Nejdražší byl koncert Iron Maiden. Minulý rok v Letňanech.
2: Aha, tak to možná kluci
1: Brucey, děkujem.
2: By měli, děkujeme Brucey, že to má to tak laciný kvůli fanouškům, jsme za vás rádi.
1: Měla jsem 40, tak jsem si to chtěla užít se vším všudy, tedy tribuna za Randál krát 2, ale jo, stálo mi to za to. Dodatečně přejeme všechno nejlepší ke 40. Jinak lístky jsou peklo, přestože jsem pracující ani neblbě placená bez dluhů, tak hodně přemýšlím, na jaký koncert jít. V našem okolí jsme jediný pár, který chodí na koncert minimálně jednou za měsíc. Když Anabel zmínila Rock for People, tak i o něm jsme uvažovali. Nakonec jedeme na Mighty Sounds, dát za oba je nereálné. To jsme zkusili minulý rok. Nejen, že nás červen vyšel ve 2 na 50 000, a to jsme se fakt nerozjížděli, jedno teplý jídlo denně a voda a pivo. Souborci, co tam nechají 50 za Rock for People, to my víme. Ale je to fyzicky náročné spát ve stanu více než jednu noc je v našem věku už na rehabilitace. To známe.
2: To známe taky, ano. My nespíme dlouhodobě a jsme na rehabilitaci tady celý tým, takže...
1: To spíme docela v normální posteli.
2: Ano.
1: Chápu, že celý ten proces okolo festivalu stojí spoustu milionů a pokud chceš světové kapely, nejen malý český rybníček musí zaplatit. Přesně tak, to je bohužel ten největší problém, že ten festival sám o sobě, jenom ten line-up je strašně drahý. Takže otázka by měla být položena, kolik vám vaše situace dovoluje zaplatit hudbě a živým koncertům, zvlášť zdar.
2: Jako je pravda, že reálně prostě takhle ve dvou lidech je to v ceně nějaký luxusní dovolený.
1: Já jsem jezdil jeden čas pravidelně na Colors of Ostrava, už to je nějaká doba, a pravidelně jsem tam nechal tak 10 až 15 a to je vlastně docela ještě dobrý.
2: Jako já se přiznám, že kdybych měla jako 50 tisíc, tak určitě nepojedu na festival, ale pojedu k moři, kdybych se mohla vybrat.
1: Můžeme spolu?
2: Jedem.
1: Máš tak 50?
2: Nemám.
1: Tak nic. Za chvíli Vitacit, noci jsou zlý, Anabel taky.
3: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
4: Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
5: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
9: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
17: Třikrát zelená smažák.
18: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: The Heart from Your Hate a Trivium na Rock Rádiu v 7 hodin a 52 minut. Ptáme se vás, kolik dáte za lístky na koncerty a píše nám Martin. Jako otec dvou dětí jsem a nemůžu si moc vyskakovat. Tak jsem šel k ochrance a byl jsem snad všude. To je
1: dobrý, já teď víš, že já jsem vařila zase kafe na X koncertech, já jsem dělala vlastně takhle cateringa na Letňanech, takže jsem byla taky na Ozim, na, jsem chtěla říct, na Nirváně, to jsem nestihla, Johnny Depp a tyhle ty všechny možný Hollywood and that, nevím, co jsem všechno viděla na život, takže dá se, je to docela dobrý ten.
0: No nebo můžeš jako náš Marcel prodat úplně všechno, barák, manželku, nechat si akorát motorku a vyjde to taky.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Tradiční čtvrteční průlet akcemi v tuzemsku nemůžu začít jinak, než připomenutím, že v České republice se tento víkend konají hned dvoje mistrovství světa. Na souši se pojede to superbajkové v Mostě. Pokud byste chtěli trochu vodní hladiny, vyražte do jedovnice u Brna. Tam se jede Hydro GP. Ale mám pár tipů i na jiné akce, třeba sobotní noční jízdu. Tu pořádají rukou společnou a nerozdílnou kluby Desmodus a Stray Riders a její start je v 19.30 ve Stochově, což je na cestě z Prahy do Varů, kousek od Řevničova. Ze Stochova povede trasa noční jízdy přes Doxy, Kladno a Slaný a pak zpět. Základem je dobrá nálada, kvalitní pneu a rozhodně nebude vadit, když vám na mašině budou fungovat světla. Moraváci můžou taktéž v sobotu, lečíž dopoledne, dorazit do Ivančic, kde se uskuteční tradiční jízda okolo dukovanských komínů. Sraz je kol 9, čeká vás nějaká ta kultura, opilé brýle a jestli jste fandy Vladimíra Menšíka, tak bude otevřeno i jeho místní muzeum. Ve 12 pak omša a tradá na výšku a v klidu Dukovany, to není žádný Černobyl. Jestli máte v pátek nějakou pařbičku a zařídítka budete moc až v neděli, pak to zkuste v Přerově. Na tamní náměstí TGM doražte po 10. raní, bude chvilka na tradiční pokec a kávičku, ve 12 vás pak čeká skvělá FMX show, o kterou se postarají bráši Libor a Filip Podmolové. Tak fajn víkend a jsem zvědav, s kým se potkám v Mostě.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Smoukáči, Don't Play Rock and Roll to Me, za 15 vteřin máme 8 hodin ráno, nestíháme, máme zpoždění, za chvíli Zuzka zprávy.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá doda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu zprávy. Sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu sudeto německého krajanského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o ostudě, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na dnešní mimořádnou schůzi na protest nedorazí. Vláda bude moct v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Nařízení bude moct vydávat opakovaně. Umožní to zákon o regulaci cen pohonných hmot, který ve středu vyšel ve sbírce zákonů a který tak vstupuje v účinnost. Francouzská prokuratura u odvolacího soudu navrhuje pro bývalého prezidenta Sarkozyho 7 let vězení v kauze možného nezákonného financování volební kampaně z roku 2007. Politik čelí obvinění, že se snažil získat prostředky na svou prezidentskou kandidaturu od tehdejšího libyjského vůdce Kadáfího. Sarkozy vinu odmítá. Slávisté Tomáš Chorý a David Douděra si dnes vyslechnou od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest za vyloučení v sobotním ligovém derby se Spartou, které se nedohrálo. Nejlepší střelec soutěže Chorý dostal červenou kartu v sezóně už po třetí a společně s Douděrou ho vedení Slávie vyřadilo z kádru.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, později večer na Moravě a ve Slezsku s deštěm a ojediněle taky bouřkami. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11.
12: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
13: Rock je slušná muzika.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Opatrně v Praze na Evropské ulici, kde se srazily tři osobáky, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Potom se bouralo na D1 ve směru na Prahu na 52. kilometru, tam neprojedete středním jízdním pruhem. A v Hradci Králové se srazily dva osobáky na ulici Antonína Dvořáka, je tam hodně silný provoz.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Čtvrteční ráno plný energie vám přeje Honza.
15: Anabel.
11: A Zuzka.
0: 5 minut po 8 hodině ve čtvrtek 14. května. Přátelé, za půl hodiny budeme rozdávat další sekačku Fieldman.
15: Je to tak, předposlední sekačka s nejdelším názvem čísel, složený z čísel chlupu jednorožce a dalších kliky háků vám rozdáme už po 8:30, takže máte ještě chviličku na to si napsat na Messenger, prosím vás nepište na zeď pod příspěvek, ale na Messenger, to znamená do zprávy. Připište telefonní číslo a zvedejte mobil.
0: Taky nás ještě čeká nějaký házení číslama, budeme si povídat o cenách lístků za koncerty, což nám píšete pod aktuální příspěvek. Pište dál, za chvíli se na to mrkneme. Hudba Praha, Máma a táta a teď.

0: Stone Sour, The Conflagration na Rock Rádiu ve 8:45. Přátelé, píšete nám, co byste dali za ceny lístků. Hodně z vás tam píše, že dalo teda velký palby a třeba zrovna za AC/DC jako Lubomír, který píše 4800x3 za AC/DC ve Vídni 2024 a 4,5x3 za AC/DC ve Varšavě 2025. Bez mrknutí oka tady nešlo vůbec o peníze. To je velký mazec.
1: Kde na to berete lidi? My jsme chtěli říct, že my chudí moderátoři se takový dlákce vůbec nemůžeme dovolit.
0: Tam je potom právě takovej kontrastní komentář k tomu, který píše Mirek. Kolem 2000. Je to přehnaný ty ceny za koncerty a ten, kdo to pořádá, přehání a kapely též, ale OK, je to ta doba, každý chce vydělat ranec. Vlastně jako trochu jo, a vlastně vůbec.
1: Míra tady psal, že když to vezmu kolem a kolem, tak Vizovice 18 000 až 25 jsou jako malá dovolená.
0: To je prostě ten samý Míra. To není ten samý Míra.
1: To je jiný.
0: Já jsem chtěl k tomuhle tomu Mírovi říct, že právě ano, pořadatelé přehánějí, ano, kapely vlastně si to taky nechají zaplatit, ale zase ta doba, kdy si za to někdo nechá zaplatit, to existuje od té doby, co existuje populární muzika, kde lidi zjistili, že nějaký jiný lidi jsou za ně schopní dát prachy, tak na tom samozřejmě vydělávají, na tom se jako moc nezměnilo za ty desítky let, to i za to táče u nás, tohle to fungovalo samozřejmě.
1: A tak oni to asi berou tak, že před plácnu ještě deseti lety byly ty lístky za třetinu. Víš, jako že
0: pravda.
1: Ta inflace šla jako
0: ale
1: opravdu brutálně.
0: Ale taky jsme měli třetinový platy.
1: Já ne.
0: Ne? Ty máš furt stejně? Ježiš, přijde, ty se
1: že,
0: máš...
1: že nám moc to přidali od
0: takže chudneš.
1: Že všechno je drahý, jídlo je drahý, lístky jsou drahý a platy stojí zoufale.
0: Musíš si vzít, kolik lidí na tom pracuje na tom koncertě, že jo?
1: Že si musím vzít.
0: Ne, tak milionáři jsou ty, co jsou na podiu, že jo? To je jasný, ale ty lidi, ty kluci, ty obyčejní kluci, který tam stavějí ty podia, který dělají veškerý
1: no,
0: ten support,
1: nic,
0: což
1: no,
0: my nevidíme,
1: ty to,
0: tak ty tam jsou dál možno, že jo?
1: No jasně, no. Takže jenom ten hlavní, co stojí na tom pódiu, je ten milionář a ty pohůnci okolo, chudáci, ty to dělají za chleba s máslem.
0: Tak, každopádně my jsme samozřejmě rádi a děkujeme za všechny tyhle ty pohůnky, že chodíte na koncerty a že jim platíte ten chleba. Tak.
1: Ano.
0: A teď už Europe, Cherokee na Rock Radio.

0: Dohráli Last Good Night a jejich Pictures of You na Rock Radio v 8 hodin a skoro 25 minut. Do Messengeru nám přistál vzkaz od Petry. Je to asi nejhezčí, nejrostomilejší a nejdojemnější vzkaz, jaký jsme kdy dostali, ale nemáme na ní čas.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se.

0: Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Ať je Pohoda, ať je Miroš Majda, včera to u nás byl na rozhovoru, můžete si ho poslechnout, ať je Kapela Terapie 2,5 minuty.
1: Mě bolí rameno a proto si dáme něco ze sportu.
2: Nechcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz. Rock Rádio. Sport.
3: Slávisté Tomáš Chorý a David Douděra si dnes vyslechnou od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest za vyloučení v sobotním ligovém derby se Spartou, které se nedohrálo. Nejlepší střelec soutěže Chorý dostal červenou kartu v sezóně už po třetí a společně s Douděrou ho vedení Slávie vyřadilo z kádru. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nastavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. A čeští házenkáři v úvodním utkání playoff kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Liberci se bouralo na Valdštejnské ulici, v Mladé Boleslavi se řeší nehoda na třídě Václava Klementa a v Králově dvoře se boural na Plzeňské, jsou tam sobě dva osobáky a neprůjezdný jeden jízdní pruh.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Battle Beast a jejich nerozbitný Unbroken v 8 hodin a 39 minut na Rock Rádiu. Je čtvrtek?
1: Ano, pardon, já jsem ti skočila do řeči, já jsem chtěla říct, že my tady máme sice rozbitnou sekačku, ale za to je zdarma.
0: Ano.
1: Takže mobily do ručky.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
8: Pryč DPH, pryč DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
12: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
13: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
15: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
16: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
17: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
16: Fakt?
17: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
16: Tak jedeme.
17: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
19: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Rock Radio.
0: 8:45 je čas, který si dneska bude pamatovat Filip z Hospříze, protože právě od nás dostává sekačku Fieldman. Filipe, dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
0: My tě zdravíme někam do práce asi.
20: Do práce, no.
0: Výborně.
1: Ukaž nám trochu, jak se raduješ.
20: No, raduju se moc, mám úplně velikou radost.
1: Jo, otvíráš Šáňovi v práci, doufám.
20: No, kdyby to šlo, tak zvěhal.
1: Pořádku.
0: Prosím tě, ty jsi psal do vzkazu, že bys konečně mohl zahodit srp, abys dostal sekačku, ty fakt ještě sekáš srpem trávu?
20: No, tak většinou ne, ale když je potřeba, tak je to necese.
1: I naši vytahujou srp do dneška.
0: Fakt,
1: no jasně, to víš, že starý farmáři prostě to mají doma, jako to je jasný, na takový ty kopečky, kde ta sekačka nevjede, že jo?
20: No jasný, a okolo stromečku.
1: No.
0: Aby si něco neudělal. No, no tak to budeš pečlivý.
1: Vidět, že Honza není z vesnice, ale to se pozná hned.
0: A jako jsem z vesnice trošku, ale tohle to jsem nikdy dělat nemusel. Protože můj děda vždycky trávu pálil, takže mu jednou lehla zahrada popelem. Každopádně, Filipe, prosím tě, aby jsme se nebavili jen o sekačce. Na sekačce si dneska tím pádem ušetřil, tu si užiješ, ale řekni nám, bavíme se o cenách lístků za koncerty. Kolik ty seš ochotnej dát za nějakou kapelu, nebo kolik jsi v životě zaplatil nejvíc za nějaký koncert, nějaký kapely?
20: Ty brděl, tak když nepočítám festiáky, tak ty byly hodně drahý.
0: Hmm.
20: To je tak 6 tisíc za den, jo?
0: Ano.
20: Protože jsem zvíře, že jo, ale jinak jako lístek na 2000, no.
1: Takže za lístek ušetříš, ale pak tam vyleješ prostě dvě výplaty.
20: Tak.
1: A tak to je taky, že jo, životní filozofie za mě, proč ne?
0: To se taky dá. No, tak.
20: Když už paří, tak naplno, ne?
1: Jistě.
0: Tak. No tak prosím tě, Filipe, ušetřili jsme tě na sekačku, takže teď okamžitě utíkej koupit lístky na nějaký festiák, třeba na Iron Maiden, pěkně do, na Rock for People, který budou za měsíc vlastně ode dneška přesně. Jinak ti přejem krásný den, držíme palce, ať ti to hezky seká a měj se hezky.
20: Tak jo, děkuju moc, měj se
1: hezky, hezky to posekej, papa, čau.
20: Ahoj, čau.
3: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.
0: No a teď už si dáme Luci a žádnou sekačku.
1: Ale černý andělé. Sex.

0: Billy Talent, I Back to Differ na Rock Radio 8 minut před 9. Pojďme se mrknout na poslední vaše komentáře a vzkazy, co jste nám psali k cenám vstupenek za koncerty. Tomáš píše něco, co my tady s Anabel dobře známe. Já už jezdím jen na koncerty a festivaly, kde sám hraju.
1: No, tak...
0: to tě čeká letos na Rock Inech 13.
1: Já jsem chtěla říct právě, že mám 13 zastávek Rock Inu, takže já asi festivaly vynechám a pak mám ještě Magma Fest a ještě Food Fest, takže já to budu mít takhle.
0: Takže se možná někde i v létě nepotkáme, protože mám taky spoustu koncertů, ale určitě jde tam, kde budeš ty. Ne, že by to byl záměr, samozřejmě.
1: Ne, nelži.
0: Pak jsou lidi, kteří jsou kolenovrti, to seš taky ty, píše Honza.
1: Co seš drty, já ho nakopnu, Zuzi, prostě dej mi prodlouženou ruku.
0: Hele, 50 korun za Focus Rock lístek.
1: Tak to je dobrý, to je levná akce, tam bychom mohli mít dva Honzí, to si můžeme dovolit.
0: To bychom mohli, no. Já bych jenom chtěl říct, že speciálně, vlastně to tady předtím říkala Zuzka, že je dobrý jít všude zadarmo, když si to vyjednáš, že jo, Zuzi?
2: Já chodím zásadně zadarmo.
0: Zásadně zadarmo, všechno to je vychytraný.
1: Já taky, já už jsem si zvykla, že mám všechno zadarmo.
2: Jo, až takhle, no, tak to máš úplně, to je jiná
1: liga. Jakož to influencerka jsem si zvykla, že všetko mi dávají, takže já nikam nechodím za peníze.
0: No ale jinak mě překvapilo, že vy, co za peníze chodit musíte, že jste opravdu ochotní věnovat svoje srdce a svoje peníze svým miláčkům. Radek píše strašně hezký koment. První koncert Metallica v Budapešti 1988. 300 forintů, to bylo cca 150 korun. Za měsíc jedem do Budapešti ještě na Metaliku, lístek cca 4000, jedu se ženou a dcerami, to je 16 000 lístky, plus hotel dvě noci, cesta, útrata celkem 45 000, nelituji. To teda musí člověk Metaliku milovat, aby takovýhle peníze dal. Pak tady Patrik mě pobavil, to je flashback z covidu, 6 000 za covidu na 3 sestry pouze pro 50 lidí.
1: Ty krása, hustý.
0: To je velká pochva. Jakub píše, Linkin Park v Japonsku, byl jsem tam plus minus za 30.
1: Ty krása, masakr, tak to bych jela ale taky.
0: Já taky, vidět Čestra jako, naživo ještě v Japonsku.
1: To musí jít jako zážitek dobrý.
0: Pojeli bychom spolu do Japonska, hele.
1: Tak jo,
0: ty no, máš
1: opět
0: ráda.
1: To navrhneme vedení, už tam máme asi 30 výletů, který máme naplánovaný a myslím, že nepojedeme ani do Horní Maršova.
0: My jsme měli nevím. Psát nějaký seznam, víš, škoda, že nás nikdo neposlouchá. No nic, no. A pak tady jsou takové věci, jako že třeba Roman píše Bon Jovi cca 7,5 tisíc za kus, plus k tomu přibude cesta do Wembley a asi potřeba dokoupit dalekohled.
1: No, tak to asi jo, protože to budou určitě takový ty lístky, jak měl Honzík minulej týden a budeš v 35. řadě nahoře někde.
0: Ale aspoň něco uslyšíš. Doufejme.
1: A to se vyplatí, Horste.
0: Tak a jinak děláte radost prostě svým rodinám. Dana píše, dala jsem 10 za lístky na Rammsteiny, ale ta synkova radost za to stála.
1: A přiložila i fotečku a jsou moc rozkošní. Chápu, ta radost v dětských očích, tomu ano. Se nic nevyrovná.
0: Když vidí velký gumový penis, z kterého z pódia stříká něco, co vypadá jako semeno, já bych byl taky jako dítě dojatej.
1: A následně na něj přistane mrtvá ryba. Jupí!
0: Jedem dál. Chad Kruger, Josie Scott, Hero na Rock Radio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké dopoledne, bylo 9 hodin, jsou tu další zprávy. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z pěti výluk, které budou do 27. května na tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy, ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje. Přestavba Hradeckého nádraží za 10 miliard korun začala loni na podzim a naplno práce začaly letos na jaře. Česká policie začala vyšetřovat, jestli se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení na firmy podal český zástupce celosvětové organizace, informuje o tom server Seznam zprávy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce u části šarží kojeneckých výživ zmíněných výrobců před časem zjistila nadlimitní obsah nebezpečného toxinu. Ukrajinský protikorupční soud dnes poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven, tedy v přepočtu 660 milionů korun. Informovala o tom agentura Reuters. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Čeští házenkáři v úvodním utkání playoff kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude celý den zataženo až oblačno, během dne přibude přeháněk, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť a ojediněle se taky objeví bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia, na západě kolem 11.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Doprava.
1: Na dlouhé louce v Českých Budějovicích se stala nehoda dvou osobáků. Je to nehoda se zraněním. Na místě zasahují záchranáři a v místě se tvoří dlouhé kolony. Průměrná rychlost je tam zhruba kolem 20 km v hodině. V Brně se bouralo na Kníničské ulici směr Výstaviště, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a potom se řeší nehoda taky v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
3: Tak v Budějovicích, když se stane nehoda,
1: no,
3: tak to stojí za to.
1: Jo.
3: Jako stávalo, já už jsem tam teď dlouho nejezdil, teda takhle přes den, ale vždycky, kdekoliv se stala nehoda, tak se to zacpalo všude.
1: A teď už je tam dlouhý louce, tam se to děje často,
3: no,
1: že jo?
3: No a teď už je tam jako okruh, že tam dálnice kolem, tak možná, že se trošku ulevilo tomu městu, ale zase jsou tam teď uzavírky a dělají se tam, vidím to vždycky od kamarádů, co tam jako mají a sdílejí, tak asi to stojí za to tam teď.
1: No a hlavně teďka na Výstavišti ještě tam začíná nějaká velká akce, prej na ní jezdí asi 40 000 lidí. Takže tenhle víkend to tam bude úplně masakr.
3: Tak přátelé, domorodci z mého rodného města, z mého kraje, držte se.
1: Ano, pevné nervy.
3: Pevné nervy za volantem. A my vám samozřejmě pustíme rádi nějakou muziku do těch kolon, že jo, Zuzko?
1: Ano, pojďme na to.
3: Tak jo, 5 minut po 9. hodině startuje rokový dopoledne, s vámi je Kamil, no a já vám jdu pustit Papa Roach, ale dáme si třeba i Arakain, anebo Elise Kubra.

0: Na Rock Rádiu dozněli Queeni, a to 3:15. No a pokud jste poslouchali v tento čas včera Rock Rádio, tak jste určitě zaregistrovali hvězdního hosta, protože vždy ve středu mezi 9. a 10. hodinou tu máme hosty a včera to byl Miroš Majda a povídali jsme si s ním o jeho novém projektu, o jeho nových solových skladbách, který předznamenávají vydání alba, celého solového alba na podzim a pouštěli jsme si z něj ukázky a taky jsme si o tom všem povídali. Pokud vám tohle to uniklo nebo jste nemohli být součástí frekvencí Rock Rádia a poslouchat rozhovor, tak máte možnost ho už teď zpětně poslechnout třeba na našem webu rockovyradio.cz v sekci podcast, kde najdete nejenom včerejší rozhovor, ale všechny rozhovory a najdete tam třeba i další podcasty jako Deska měsíce a podobně a samozřejmě i na našich streamovacích platformách. Tak to čekněte, poslechněte, ať víte, co se děje. No a já už vám můžu teď říct, že příští týden mezi 9. a 10. hodinou dorazí Márdě z Vypsaných Fixy, protože Fixa vydává nový album, tak si o něm budeme povídat a samozřejmě si z něj taky něco zahrajeme. Vy už znáte z našeho vysílání píseň Bylo to jistý, ale teď si poslechneme i další a samozřejmě si o albu něco řekneme a vy si ho hned můžete zajít koupit, protože nám to krásně koresponduje právě s datem vydání, ten rozhovor. Takže se moc těším na Márdyho, no a teď si pojďme dát muziku, která nás čeká na frekvencích Rock Rádia v příštích minutách. Tři sestry budou, dáme si Pain a taky Scorpions.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty

0: letní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.prageboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
0: Trautenberg.
2: Rybičky.
0: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
0: Harley.
2: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: head, he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.

0: Tak tohle byli Rammsteini, který jsme si dali na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Za chvíli nás čekají kulturní pozvánky na víkend, abyste věděli, co se kde bude dít. Já tady mám pro vás jednu pozvánku, která se týká muziky, která nás čeká hned následně potom, a to jsou Rybičky 48. No a ty připravujou koncert, nebo takovej dvojkoncert, jejich festiválku, který je naposled v rámci Kutní Hory, tak jak jste byli zvyklí vždycky v květnu. Tuším, že to je po čtvrtý nebo po třetí, fakt nevím teďkon, ale vím, že se z toho stala tradice, ovšem Rybičky to zatípnou a letos je máte možnost v tomhletom krásném prostředí vidět naposled. A to konkrétně tedy příští víkend 21. až 23. května, jak jsem říkal, Kutná Hora, Rybičky 48 Fest Mega Koncert. Startuje se už ve čtvrtek, ale s tím nemají Rybičky až tak nic moc společného, až ten páteční a sobotní program. Jako znáte, Rybičky hrajou po každý, tedy od 9:45. A předtím mají spoustu různých hostů, třeba v pátek jsou tam Kokot Minute, nebo dokonce Janek Ledecký, v sobotu zase třeba Kamil Střihavka, a nebo kapela Vltava. Konec konců, pokud si zajdete na jejich stránky, tak tam najdete kompletní line-up a taky, kdo všechno se zúčastní. No a jestli chcete, tak určitě vyražte, protože, jak jsem říkal, je to naposled. Je to naposled, kdy můžete vidět Rybičky 48 v rámci tohoto festu v Kutní Hoře. No a pro vás taková malá pozvánka, nebo takový malý naladění, pokud byste chtěli, tak za chvíli si je dáme, Rybičky, přidám k tomu ještě Plesíbo, a nebo si dáme i Halloweeny.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
10: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na metaláky Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalovej nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
9: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
11: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.
12: Má paní odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni. Metal Fest Opener.
5: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
4: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena benzínu dnes lehce stoupla na 44 korun za litr. Nafta naopak zlevnila a její nejvyšší povolená prodejní cena klesla na 41 korun 86 haléřů za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele benzinek, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech. Čínský vůdce Xi Jinping dnes uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce. Si prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. A varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí. Trump řekl, že vztahy USA a Číny budou lepší než kdy dříve. Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou tak ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Odveta se bude hrát v neděli.
0: Rock Radio, počasí.
2: Tak ještě si řekneme, jak dneska bude. Převážně velká oblačnost a to tedy znamená oblačno až zataženo a místy dokonce i přehánky. No a co se týká teplot, tak 12 až 16 stupňů Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: No a mám tady ještě něco málo z našich silnic. Ještě pořád platí nehoda, která se řeší ve Zlíně, a to na třídě Tomáše Bati. Tam se srazily dvě osobní auta, na místě policie a překáží to tam provozu, blokuje provoz. Tak počítejte s omezením a malým zdržením. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme 4 minuty po 10. hodině a pokračuje další hodinka rokovýho dopoledne. S vámi je Kamil a přeju vám hezký čtvrtek 14. května. No a protože už mi tady No Doubt radí, abych zmlknul, tak vám jenom řeknu, že nás za chvíli čekají kromě No Doubt i Megadeth, Valda Gang a nebo taky Nazareth.

0: Tak tohle byly Nazaret a Dream On na Rock Radio, 10 hodin a 18 minut. Velkým fanouškem Nazaretu je Axl Rose, dokonce tak velkým, že když si bral dceru Dona Averyho z Avery Brothers Erin, který patří, nebo k týhletý kapele a samozřejmě jemu, Donu Averymu, patří song Love Hurts, který právě nakavrovali Nazaret a udělali z něj megahit, tak chtěl, aby mu Nazareti právě tuhletu píseň zahráli na svatbě. Pravděpodobně chtěl udělat asi radost budoucímu tchánovi, nebo hlavně taky asi sobě, ale nestalo se tak. Nazareti tuhle zakázku odmítli a jejich svatba se konala 28. dubna 1990, ale ještě předtím Axl světu představil Erin v klipu Sweet Child O' Mine. A co je zajímavé, tak jejich manželství trvalo pouhých 27 dní. No tak jsme zaspomínali na Nazaret a taky jsme trošku přičuchli k Axlovi a Guns N' Roses, ale teď už se pojďme věnovat další muzice, čekají nás Within Temptation s Tariou, dáme si JT Corp a nebo taky AC/DC.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediální

0: domácí vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
4: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
3: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
4: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
3: zážitků
4: a zábavy.
3: Táta sviští po okruhu,
4: děti si užívají spolujízdu
3: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
5: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
4: Adrenalinovou jízdu na

0: inovativní a výkonný ID. Bus Cargo, teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, www.autojarov.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: AC/DC na Rock Rádiu v 10 hodin 37 minut. Okolnosti z poslechu hudby, které vedou k usmrcení nebo zabíjení lidí, tak ty se nevyhnuli ani AC/DC. Zkušenosti má třeba Ozzy Osbourne nebo Judas Priest, ty dokonce vedli i soudní spory ohledně tohohle nařknutí. Ale co se týká AC/DC, tak je tady taky známý jeden příběh, ten se týká Richarda Reimerse, který byl brutálním sériovým vrahem, který řádil v LA a San Francisco na počátku 80. let a z těch zavraždit 13 osob, než byl potom v srpnu roku 1985 dopadený. A teprve potom, když vlastně tohodle nočního stíla policie zadržela, vyšlo najevo, o koho vlastně jde. Reimers byl 25-letý takovej chrubomyslný vykradač bytů se zálibou v satanismu a v hard rocku a heavy metalu. A právě jeho oblíbenou písní byla skladba Night Plovers repertoáru AC/DC. Kapela si za tohletou písní samozřejmě stála, začala ji přetiskem mohutně obhajovat, vysvětlovala, že stejně jako všechny její písně je i tahleta jen o špinavým, ulepeným, drsným sexu. A pravděpodobně asi měli pravdu, jenže text, který se objevuje v této písni, jako třeba ocel, doopravdy ucítíš až tehdy, když ti trčí ze zad, tak to jim asi v této kauze moc nepomohlo. No, hudba AC/DC se potom hned stala takým pomyslným soundtrackem k jakýmusi vražděnímu řádění a kapela musela čelit jak proti rockovým aktivistům z amerických televizních show, tak potom třeba i odporu mládeže z nižších vrstev. Takže se zařadili do té kategorie kapel Judas Priest a Ozzy Osbourne a dalších. Jejich muzika nemá dobrý vliv na mládež. No tak co si budeme povídat? Prostě tak to v těch 80. letech bylo. No a my se pojďme podívat za muzikou, která nás čeká na Rock Rádiu. Za chvíli dáme si Kabáty, dáme si Black Label Society a budou taky Kysáci.
1: Matrace za hubičku CZ. Co? Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenirkarna.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
12: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
13: Prodoma.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
15: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
13: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec Filip Turek. Úprava reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty, informoval o tom eurokomisař pro dopravu Tsitsikostas. Letošní hokejové mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dneska bude převážně velká oblačnost, tedy oblačno až zataženo a místy přehánky a teploty mezi 12 až 16 stupni Celsia.
14: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
15: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
12: Rock Radio. Doprava.
13: V tuhle chvíli tady mám nejaktuálnější nehodu hlášenou z Prahy, konkrétně v ulici v Holešovičkách. Tam se řeší nehoda nákladního a osobního auta, jsou tam neprůjezdní dva jízdní pruhy, tak počítejte s omezením a se zdržením. Trochu se to tam bude štosovat. Tak pevný nervy a v pořádku, dojďte.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Rock Radio. Elektrický oběd.
13: A nám startuje elektrický oběd, a to 2 minuty po 11. hodině. Kamil Dráp je s vámi a jsem připraven plnit vaše přání, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv, anebo taky na e-mail obed@rokovyradio.cz. Až do 12. hodiny budu hrát podle vás. Tak pojďme na to, ode mě na začátek, jako vždy standardně první píseň, a dneska si zařveme s Kurtem Cobainem a Nirvánou Smells Like Teen Spirit.

Dnešní elektrický oběd jsme rozdělili s Nirvánou a pojďme na vaše přání. Napsala Veru, která zdraví a chtěla by jakoukoliv píseň od Vaška Noida Bárty. Včerejší vystoupení ve Strakonicích byla naprostá pecka. Zlatý Slavík je ve správných rukou krále Václava. Díky. Veru, není zač, pojďme si dát teda Vaška Noida Bártu a dáme si jeho hit Horečkách.

Tak dali jsme si Kaiser Chiefs a zařídila to Markéta, která chtěla slyšet píseň Ruby. Ta je za námi a před námi je další pohodová skladba, a to od kapely Godhard, protože mi tady napsal Pavel, který zdraví a tráví oběd za volantem a chtěl by nechat zahrát nějaký starší Godhard s nezapomenutelným hlasem Steve Lee, což píseň The Call je. Je to rok 2007, album Domino Effect, výborná deska, zrovna včera jsme se s Mirem Šmajdou o tom bavili, protože máme oba rádi Godhard a říkali jsme, že vlastně před svojí smrtí Steve Lee natočil dvě úplně nejbest desky, jak Need to Believe, tak právě i Domino Effect, a to jsou naprosto úžasné desky a tam jeho hlas, ta zralost a obecně to, jak to prezentuje ty skladby, tak to je něco dokonalého. Jestli chcete, tak můžu doporučit tyhle ty dvě alba a my si právě z Domino Effect z roku 2007 poslechneme píseň The Call.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
13: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
14: Střešní okna Fenestra.
15: Fenestra?
14: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
15: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
14: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.

Posloucháte Elektrické obědce na Rock Rádiu, tahle ta oblíbená pochutina je od Kiki, která napsala, že by to chtěla nechat zahrát jen tak pro radost, tedy Red Hot Chili Peppers. No a teď tady máme další vzkaz, ten je hodně jednoduchý a rychlej. Standa napsal, že by chtěl slyšet Citron a zase dál.

Tak tuhle klasiku asi netřeba představovat. Hotel California, samozřejmě Eagles na Rock Rádiu v elektrickém obědě a Honza, který si o tuhle tu píseň napsal. Další vzkaz je od Máry, který píše, že by chtěl slyšet Linkin Park From the Inside a píše, že děkuje. Tak jo, tak si to dáme, tady jsou Linkin Park.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista. Pro doma.
5: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
10: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
11: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře, teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi.
14: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Trautenberg.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Vypsaná fixa.
15: Krucipisk.
16: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
15: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
16: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

Tak jsme to trochu rozduchali s kapelou Clash na Rock Rádiu, protože napsala Gabča, která chtěla slyšet právě tuhle tu píseň Rock the Cash Kebab. No a my tady máme další vzkaz a ten je od Jardy, který napsal, že jsem ho minulý týden trošku nakrknul tím, že jsem označil album od Iron Maiden Fear of the Dark jako slabší a méně povedené, za čím si samozřejmě stojím. To prostě tak je, já mám mnohem radši album předchozí, No Player for the Dying, a taky X Factor s Blazem Bailey mi přijde povedenější. Prostě mám problém těch 60 minut doposlouchat, i když jsou tam super kusy, že jo, Fear of the Dark, tak ta celý to album prodala. Samozřejmě Otvírák ještě taky se dá, no a píseň, kterou ty tady zmiňuješ, že bys jí chtěl slyšet, Afraid to Shut Strangers, no tak to je prostě geniální, no ale to jsme vlastně vyjmenovali všechno, co na tom albu jako zásadního je, ale hele, proti gustu žádný disputát, ber to tak úplně v klidu, že je to jenom můj názor, nic jiného to není, takže si to nenech zkazit, jestli to album máš rád, a samozřejmě u toho zůstání, protože tady ještě píše právě Jarda, že mu to otevřelo dveře k dalším ostatním deskám, tak vidíš, přínos to je, pokud tímhle tím způsobem ta deska funguje, tak jedině dobře. Takže jak říkám, neber to všechno vážně a buďme úplně v klidu, protože názor má každý, jak se říká, a názor je jako, no to ani nebudu říkat co. Každopádně pojďme si teď dát teda Afraid to Shed Strangers, což je naprosto luxusní píseň, opravdu geniální, jedna z nejlepších od Iron Maiden, ale za mě teda bohužel na albu, který povedený moc není. To nevadí, tak jdeme na to. Jardo, tady to máš, všechno dobrý.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Pražský městský soud dnes pravomocně zamítl žalobu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové. Žádala odškodné 8,5 milionů za dlouholeté nezákonné stíhání v kauze armádních letounů CASA. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionů korun. Italské úřady vyšetřují rozsáhlý únik informací z policejních a jiných státních databází. Vyšetřování ukázalo, že skorumpovaní policisté a úředníci učinili až milion vstupů do databází, aby z nich získali nelegálně údaje. Podle prokurátora policisté prodali údaje fotbalistů nebo známých umělců. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Červenobílí si zároveň opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Rock Radio. Doprava.
11: V ulici Starodubická v Praze je nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Rock Radio. Rockovej voraz.
11: A já vás zdravím, rockeři. Je pár minut po 12. hodině, začíná Rockovej voraz s Danem. No a já dneska jel po dálnici po D11 a bylo tam fakt hodně aut. Stál jsem tam v koloně, oni tam čistě asi nějaký ty krajnice. Takže nezávidím lidem, co dneska někam jedou, a já jim k tomu pustím hudbu The Black Crowes, Waiting and Waiting.

A to byly Foo Fighters a jejich Best of You z roku 2005. Teďka 24. dubna vydali právě Foo Fighters nový CDčko Your Favorite Toy. Já jsem se to snažil naposlouchat a říkám si, jestli to ještě bude dobrý. No a bohužel oni bez toho Taylora Hawkinse, bez toho bubeníka prostě se hledají a už ta hudba není jako dřív. A jediná písnička z toho alba, vlastně single Your Favorite Toy, je takový normální, já mám ho pustím, nevím, jestli jste ho slyšeli už. Tak jdem na to.

0: Tak to je taková jediná normální písnička z toho alba, tak si to poslechněte. Foo Fighters, Your Favorite, to je nový CD. No, už to není prostě jak za mladá. Ale my si pustíme Olympiky jako za mladá. Jdem na to, pojďte.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido-e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
10: Pro doma.
11: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
10: Pro doma.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
14: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
13: I teď?
15: Ano.
13: A teď?
15: Jo, včera, dnes i zítra.
14: Prostě pořád.
16: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: Tak tohle nevyvětrám.
18: Zase všude tolik vody.

0: chcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.

0: A to byli švédský Europe a jejich Open Your Heart z roku 1988. A my ze Švédska pojedeme do Ameriky, protože zítra začíná mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku a Američani budou obhajovat mistrovský titul, nebo vyhráli minulý rok vlastně. No a já jsem koukal na tu sestavu, koho tam mají, někoho, jestli tam mají někoho zajímavého. Asi největší hvězda tam je Matthew Tkachuk z Floridy, to je dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. No a pak jsem ještě tady našel, je tam James Huggins, toho sledujte, to je 19-letý kluk. On je z Boston Bruins, u něho minulý rok byl 7. na draftu. Boston si ho vzal, letos odehrál, myslím, jenom 2 zápasy. No ale myslím si, že z něho vyroste docela zajímavý hokejista, tak snad se pasta dočká pořádného spoluhráče a taky si třeba jednou zahrajou v playoff někdy vejš. No a já vám pustím nějakou českou hudbu, třeba Daniela Landu, pak nás čeká Skap, Beastie Boys, anebo Alanis Morissette a Ironic.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
9: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi.
13: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Izomat stavebniny.
15: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
16: Best Beleza.
15: Nádherná zahradní dlažba.
16: Best Bellissima.
15: Dvě úžasné zahradní dlažby.
16: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
15: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
17: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
19: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
20: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program, a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se

0: jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Některou z bakterií bylo infikováno 44% klíšťat, která vědci testovali v projektu Klíšťata ve městě. Čtvrtina boreliózou. Za 3 roky jich bylo více než 7800. Celkově jich nazbírali přes 12 tisíc. Loni se v Česku nakazilo přes 11 tisíc lidí lymskou boreliózou a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Evropská unie se v souvislosti s výskytem hantaviru rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus. Mechanismus má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi EU. Aktivovalo ho kyperské předsednictví, aby mohlo lépe monitorovat probíhající šíření nákazy. V hokejové NHL opět zářil Martin Nečas. 2 asistencemi přispěl k výhře Koloráda nad Minnesotou 4-3 v prodloužení. Laviny postoupily do finále západní konference, když sérii druhého kola play-off ovládly 4-1 na zápasy. Nečas byl zvolen druhou hvězdou utkání.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude zatažené až oblačno, místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší denní teploty 13-17 stupňů.
11: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
12: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
10: V ulici Československé mládeže v obci Děčíně je nehoda autobusu, který narazil do dopravního značení, takže je tam překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
12: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
10: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho porazu s Danem za sebou. No a já jsem tady četl, že vědci zjistili, že v pivu je víc vitaminu B6, než se mysleli. Kdo neví, na co je vitamin B6, tak je na nervy, mozek, imunitu a tvorbu krve. Jenže tohle už odhalili naši tátové a dědové, proto oni chodili za chlapama do hospody, aby ty nervy doma neměli, že měli manželky. No a když jsme u toho alkoholu, tak já vám pustím Alkohol s Petrem Jandou, Josefem Vojtkem, písnička Rokeři.

0: A to byly Clue a jejich Snowy Wings. Jak my jim tady říkáme, kapela dvou hitů, 19 let už to je, to od téhle písničky, co vyšla. No a včera už jsme zjistili, kdo vyhrál Českou ligu. Slávě přejela včera Jablonec 5-1, takže oslavili na prázdném stadionu titul. No a teď je čeká v neděli čeká Hradec a právě Hradec, už já jsem Hradečák, ten včera vyhrál 1-0 nad Libercem a je momentálně na čtvrtém místě a zbývají poslední dva zápasy nadstavby. Takže doufám, že Hradec přejde Slávy, že by tam poslali nějaký mladý kluky, aby tam uhráli body. No a pak v posledním kole má Hradec Spartu. Tam Sparta ještě bude asi možná bojovat, nevím, on už tam není vlastně ani o co. Takže si myslím, že by ten Hradec o čtvrtý místo mohl urvat. A když by ho urval, tak já bych do studia pak pozval tady Lukáše Váchu, asistenta trenéra Hradce. Já se s ním znám, tak bychom ho tady vyspovídali. Aspoň by to bylo takový zpestření. No a zítra se připravte, začíná. Se mnou tady bude o hokeji, o mistrovství světa v hokeji. Budou to mluvit, budeme se bavit o zápasech, co nás čeká, výsledky, řekneme si o nějakých hráčích. No a jdeme zpátky hudbě. Pustíme si Komunál pod maskou klauna, jak říkal Jan Werich, že vlastně ty vtipný lidi jsou smutný klauni. Takže Komunál.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Metal Fest Opener.
5: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
3: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
8: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Ratatararatatrička, potisk, trička, bilabel, CZ.
13: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
17: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
16: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: umělecké kvality. XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
4: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
5: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
4: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
5: A spousta dalšího čtení.

festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: A to byly Škorpions a jejich Blackout z roku 1982 v remasterované verzi z roku 2011. A my se podíváme na rokyny, protože už se nám blížej. Za 8 dní začínáme v Českých Budějovicích pivovaru Samson. Český Budějovice, vlastně tam rádio začalo naše rokový, takže tam taky začínáme a můžete se těšit na Traktory, Trantenberg, Tanzmetal, Dimitri, Horký žeslíže a Alkohol. Pak je další zastávka Plzeň. No a 35. je Jaroměř, kde bude Anabel moderovat a já se tam jdu podívat, jenom se opít. Takže se tam třeba potkáme, tak se můžeme dát pivo nebo panáka. No, takže kupujte lístky na naše rokyny, ať se podíváte na pořádnou rockovou hudbu. A my jdeme na další rok, pusíme si Iron Maiden, Medvěd 009, anebo taky Metallicu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
7: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Trautenberg.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Vypsaná fixa.
10: Krucipisk.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
15: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
14: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
15: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
14: zážitků
15: a zábavy.
14: Táta sviští po okruhu,
15: děti si užívají spolujízdu
14: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
16: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
15: Adrenalinovou jízdu najdete na
17: firmanazážitky.cz.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
18: A tomu říkáte problém?
20: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
21: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
0: pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i z Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
17: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ahoj, tady je Medvěd
1: 009.
0: Pavel Měšťánek.
1: A Vašek Bláha.
0: A zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
1: Yes.

0: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.
12: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Třetina prodejců zábavní pyrotechniky nedodržuje nové nařízení zákona. Zjistila to ČOJka, která v prosinci udělala téměř 200 kontrol. Nejčastějším pochybením byl prodej pyrotechniky nezletilým, nedostatečné ověřování věku při online prodeji, špatné skladování a nelegální prodej ve stáncích. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce roku. Chce získat více dat pro vyhodnocení dopadu vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Jinde na dálnici platí 130. Letošní hokejové mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až 6. nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky, výjimečně bouřka, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Rock Radio. Doprava.
14: V ulici Tatranská v Liberci je nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody a obešlo se to bez ranění. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
19: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
13: Rock Radio. Rockovej poraz.
14: A je pár minut po 14. hodině a nám začíná poslední hodina rockového porazu s Danem. No a než vám pustím Dimitry a jejich lidice, tak jsem tady našel perfektní song, jmenuje se to Presidents of United States of America, s názvem LAMP, ale čte se to LUMP. Ono to vlastně bylo takový jakože nadčasový. V 95. už věděli, že jim bude prezidentem, jejich bude LUMP. Tak jdem na to.

0: 24. června roku 42.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: to byly Evanescence a já tady přemýšlím celou dobu, kolik je takový jako normální vypět jako piv. Jo, podle vás. Napište mi to nám do Messengeru na Facebooku a já se pak na to podívám, přečtu si to. Podle mě, já nevím, tak 8-10. Já mám teda rekord, jsem jednou vypil 16. No ale bylo to takový jako fajnově, jak si ten konec moc nepamatuju. Jenom ráno vím, že když jsem se probudil, tak už jsem byl teda připravený do práce, už jsem byl rovnou oblíklej, takže jsem se aspoň nezdržoval. No a já na tohle tady mám perfektní hlášku od Tomáše Babuly z hospody, ze seriálu. To je nejvíc takovej seriál, který vystihuje tu hospodu, jak to tam fakt jako funguje, protože jsem to dělal 18 let to gastro a já vám to pustím, ať se to můžete poslechnout, protože Tomáš má vždycky pravdu.
1: Není 50 piv, to už je trošku moc. Člověk by měl pít s rozumem.
2: No jo, člověk by to do sebe neměl bez hlavy lejt. A u kterého piva podle tebe přestává rozum?
1: No tak do 20 to ještě jde. Pak už si člověk připadá jak průtokový ohřívač.
3: Mně stačí, když ji už vypiju, tak 7-8 za den.
1: Malejch nebo velkej?
3: Malejch.
1: 7 malejch, kolik je to velkej?
2: Něco přes 4.
0: Jo, takže jestli vypijete 20, jste průtokový hoříváč a my jdem dál k hudbě a pustíme si Korny, Katapult, Omp anebo Brand May teď.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs, vraťte se zpátky na vrchol.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá baláda.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
10: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
11: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
12: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
16: Tradiční čtvrteční průlet akcemi v tuzemsku nemůžu začít jinak než připomenutím, že v České republice se tento víkend konají hned dvoje mistrovství světa. Na souši se pojede to superbajkové v Mostě. Pokud byste chtěli trochu vodní hladiny, vyražte do jedovnice u Brna. Tam se jede Hydro GP, ale mám pár tipů i na jiné akce, třeba sobotní noční jízdu. Tu pořádají rukou společnou a nerozdílnou kluby Desmodus a Stray Riders a její start je v 19:30 ve Stochově, což je na cestě z Prahy do Varů, kousek od Řevničova. Ze Stochova povede trasa noční jízdy přes Doxy, Kladno a Slaný a pak zpět. Základem je dobrá nálada, kvalitní pneu a rozhodně nebude vadit, když vám na mašině budou fungovat světla. Moraváci můžou taktéž v sobotu, lečíž dopoledne, dorazit do Ivančic, kde se uskuteční tradiční jízda okolo dukovanských komínů. Sraz je kol deváté, čeká vás nějaká ta kultura, opilé brýle a jestli jste fandy Vladimíra Menšíka, tak bude otevřeno i jeho místní muzeum. Ve 12 pak omša a tradá na výšku a v klidu. Dukovany, to není žádný Černobyl. Jestli máte v pátek nějakou pařbičku a zařídítka budete moc až v neděli, pak to zkuste v Přerově. Na tamní náměstí TGM doražte po 10. raní, bude chvilka na tradiční pokec a kávičku, ve 12 vás pak čeká skvělá FMX show, o kterou se postarají bráši Libor a Filip Podmolové. Tak fajn víkend a jsem zvědav, s kým se potkám v Mostě.
15: Rock Radio, Motokeci.

čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tu

Jurečka nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz

0: Nightwish a jejich I Wish I Had an Angel právě teďka dojelo na Rock Rádiu. Máme 15 hodin 35 minut. A víte, co je výhodou toho dělat v rádiu? Že máme několik prostě lidí, kterých se můžeme okamžitě na něco zeptat. Během toho, co Nightwish hráli, tak já jsem říkal Kubovi, že si pamatuju od mýho mládí jednu instrumentálku, kterou hráli na koncertech. Hmm. Takže vám ji teďka pustíme, jo. Kubo, pusto.
1: Je to tohle?
0: No ale my nemůžeme přijít na to, jestli je to originál od Nightwish, anebo jestli je to cover něčeho. Já si myslím, že to je originál.
1: Já se musím přiznat, já jsem si Nightwish nikdy jako nenaposlouchal pořádně, jako já nějak jako vím. Každopádně mě to přináší teda takhle, za prvý, jedna myšlenka první, co mám, že tahle ta melodie, tak to znám od někud, buď z nějakého filmu, nebo z nějaký znělky, nebo z něčeho. Mám trošku pocit, jestli to nebylo ve Šrekovi takováhle melodie, ale...
0: že by Nightwish dělali soundtrack do Šreka.
1: Jako a proč by ne, když může Corey Taylor dělat SpongeBoba, tak jako pravda, vlastně v pohodě. Pravda. Ale druhá myšlenka, která mě napadá, je, že vlastně nehrajeme na Rock Radio moc instrumentálek. Nevím, jestli by to vlastně posluchače bavilo, nebo no. Ne.
0: Hele, mohli byste nám posluchači napsat, ta písnička se jmenuje Crimson Tide and the Deep Blue Sea. A napište nám, jestli o tom něco víte, jestli víte, jestli je to cover, anebo jestli je to originál přímo od Nightwish, protože pro mě to je písnička mýho dětství. Já jsem to měl na svojí MP3, mm-hmm. jsem to měl a dokonce i na Diskmenovi jsem to měl, poslouchal jsem to po cestě do školy.
1: To je skvělý, no tak jsi na správném místě. Každopádně, když už jsme u těch coverů, tak za chvilku si dáme jeden cover, kdy Guns N' Roses přespívali věc od Paula McCartneyho Live and Let Die. Bude taky Teenage Dirtbag DNA od Kissing Dynamite. No a David Koller zaspívá píseň, kterou pro ně napsal Oscar Petr. Toho zdravíme samozřejmě tam nahoru. Chci zas tobě spát už za chvilku.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
6: Všechno najednou?
8: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
9: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Už zase nejde internet.
11: A Wi-Fi je pomalá.
10: Ne.
12: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
12: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
15: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
16: Střešní okna Fenestra.
17: Fenestra?
16: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
17: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
16: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
18: Fakt? A kam pojedeme?
16: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
18: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
19: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
20: Pomoc. Nemůžu dýchat.
21: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
22: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
23: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i z Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
24: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.

0: Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nejvyšší přípustné ceny pohonných hmot zítra vzrostou. Litr benzínu může stát 44 korun a 22 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 3 haléře na litr. U nafty se tak zastavil cenový pokles z posledních dnů. Češi loni vytřídili přes 90 kilo obalů na osobu. To je o 2 kilogramy víc než v roce 2024. Pravidelně loni třídilo svůj odpad 75% obyvatel. Vyplývá to z dat obalové společnosti Ecocom. Pražští záchranáři loni vyjeli k více než 6 000 případům psychických obtíží. Hlavní město proto dneska představilo druhou fázi kampaně Pomoc na dosah i nové služby v oblasti duševního zdraví. A byla u toho naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den. To, že se duševní zdraví Čechů dlouhodobě zhoršuje, je bohužel smutný fakt. V péči psychiatrů je aktuálně více než 63 000 dospělých a 67 000 dětí. A s těmito čísly roste i tlak na vytvoření funkčního systému pomoci. Zdravotnická záchranná služba proto spojila síly s hlavním městem Prahou a společně vytvořili osvětovou kampaň nazvanou Pomoc na dosah. V této fázi se zaměřuje především na pomoc při závislostech nebo šikaně. Na webu kampaně lidé v případě potřeby najdou desítky kontaktů na odbornou pomoc. Z Mariánského náměstí v Praze Sára Voldánová.
1: Krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun a není schopen je splatit. Soud mu povolil odlužení. Ze zpráv je to vše. Hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Pořád trvá ten chladnější a víc propršený týden. Dneska máme průměrně něco kolem 14 stupňů a s deštěm nebo aspoň přehánkama se potýkáme skoro všude po Česku, snad kromě nejsevernějšího a taky nejvýchodnějšího cípu republiky, taky ve středních Čechách to není nic hroznýho a všude jinde je to hlavně ve vyšších polohách. Takže pokud bydlíte někde v horách, tak určitě vám tam sprchne. Přes noc to spadne asi na 5 stupňů a zítra zase opět bude pršet víceméně po celé republice. Na úplném západě a taky východě Moravy by mělo dokonce být i nějaká ta bouřka ojediněle a každopádně během večera by potom mělo srážek a i oblačnosti ubývat. Každopádně deště se nezbavíme minimálně do neděle.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
8: Pojďme se ještě podívat, taká situace na silnicích. V ulici Dukelských Hrdinů v Kolíně se srazil osobák s cyklistou. Bohužel to je se zraněním a na místě akorát záchranka. Tak s tím počítejte, až budete projíždět kolem. Na silnici 11 u Chromče je nějaký plech na silnici, prosím vás. Prej se to dá ještě objíždět, ale už se kolem toho bude dělat postupně větší a větší kolona. V Ostravě na silnici 56 jsou v sobě dva osobáky, díky bohu tam se nikomu nic nestalo. No ještě se mrkneme na D1, 25. kilometr směrem na Prahu. Tam jsou v sobě dvě auta a vyčuhujou dost silnice, takže rozhodně sundejte nohu z plynu a už počítejte taky s pomalu se tvořící kolonou.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne s Kubou a Petrem pokračuje i 5 minut po 16. hodině. Svátek slaví Bonifác. Já už vím, proč máme tak hnusný počasí. No jo, ono se ty pranostiky nekecají vlastně.
10: No právě,
3: ono
10: je to docela pravda, Bonifác.
3: No jo, já jsem vždycky si říkal, hele, ty staří Čechové určitě nevěděli, o čem mluví, no a pak ono se to přece ukazuje.
10: Měli pravdu,
3: no. Ale my máme jasný recept na zlepšení té nálady z toho počasí, víš?
8: My totiž dneska rozdáváme dva lístky na Metal Fest, který se děje od 5. do 7. června. Takže otevřete Facebooky a napište nám tam, proč bychom ty lístky měli dát vám, protože za 40 minut cca jednoho z vás budou čekat.
3: Těšíme se na to, vy už se určitě těšíte na další muziku a až my dva tady zavřeme pusy. No tak vězte, že vám dáme teďka YouTube, bude taky Aleš Brichta, s ním si dáme výlet do Bájí, Steel Panther, no ale teď už Holiday, Green Day.

0: Rock Radio, 16 hodin 19 minut, YouTube právě dohráli teďka pecku Vertigo, což se dá přeložit jako závrať. Já třeba závratí trpím občas, to jako musím přiznat. Je to taková věc, která není úplně jako no.
1: No hele, já od té doby, co je mi 30, tak závratím a trpím, když si třeba hodně rychle stoupnu ze židle. Tak mám
0: to jsou takové věci, které prostě víš, reálný život přináší, ale třeba ve filmu to úplně takhle nevidí, že jo? No, ve filmu jsou všichni strašně fit. Celkově hele, ve filmu je spousta takových těch věcí, které vlastně nedávají smysl v životě, jo? Třeba představ si, dvě filmové postavy spolu telefonujou. Už jenom, jak zvedne ten telefon a ten druhý hned začne mluvit. Žádný, halo, jo, slyším tě, počkej, já musím, jo, už tě slyším. Žádný nic takového ve filmu nikdy není. Samozřejmě by to bylo trochu divný. A nebo položení telefonu, žádný, ahoj, tak se uslyšíme potom. Ale prostě, jo, budu, já nevím, jo, běžel prostě na západ a najednou položí ten telefon a prostě jde. Žádný, ahoj, tak díky, čau.
1: A víš, co je nejhorší, víš, co zase mě úplně nejvíc, když si na konci filmu hlavní postava sedne do taxíku, taxíka řekne, kam to bude a on řekne, domů.
0: Ježišmarja, to je strašný.
1: A taxík se rozjede, víš
0: jo,
1: co?
0: Jo, jede, no jasně, nebo on už jenom sedne do toho taxíku a taxikář se rozjede a ta postava už zase s někým třeba telefonuje. Já si říkám doprčit, jak ten taxikář ví kam jede.
1: Přesně tak.
0: Hele, jestli máte posluchači nějaký oblíbený takovýhle absurdní věci z filmu, který by v reálném životě nikdy takhle nebyly, tak nám určitě napište. Každopádně vás už bude zajímat, kdo získá lístky na Metal Fest. To se dozvíte už za chvilku, ale předtím nějaká muzika.
1: Čeká nás ještě divoký byl taky Rage Against the Machine zjeli Killing in the Name of, a teďka si dáme With Intentation a Faster.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
6: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
8: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
9: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Nové vydání magazínu Reportér.
12: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
11: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
12: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
11: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
12: A spousta dalšího čtení.
13: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
14: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: chcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: můžeš věc. Divoký byl a jich dávno právě teďka dojeli na Rock Rádiu. Máme tady 16 hodin 38 minut, no a my už víme, kdo dneska vyhrál dva lístky, takže my se s tím člověkem dnes teďka spojíme a za pár minut už se tady všichni uslyšíme.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
16: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
15: Fakt?
16: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
15: Tak jedeme.
16: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
15: Kdo na to jde
16: od lesa, koupí auto od Esa.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
4: Trautenberg,
6: Rybičky,
4: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
4: Harley,
6: Vypsaná fixa,
4: Krucipisk.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Rock od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Posloucháte Rock Radio, je tady Kuba a Petr a dokonce ještě Valda, který je držitel dvou lístků na Metal Fest. Čau, Valdo.
2: Ahoj, všechny zdravím a i vás, kluci.
1: No hele, prosím tě, ty jsi nám napsal zprávu, že by si strašně chtěl na tuhletu akci a že tam sebou chceš vzít takovýho speciálního sebou parťáka. Můžeš nám to nějak osvětlit?
2: No je to divoká husa, můj syn to našel sražený na silnici, tak jsme to vzali doma a už je to jak děcko.
1: Pane jo, a jmenuje se Kvakoš, jo teda?
2: Kvakoš, ano, jmenuji Kvaky.
1: A právě teďka ho tam máš sebou?
2: Mám o sebou, posílal jsem fotku.
1: Já nevím, jestli je to jako, umí třeba něco jako říct, umí třeba na povel kváknout nebo něco, že by nám do rádia kváknul.
2: To ne, to má 3 týdny.
1: Ježíš, tak to je hrozně pěkný. No a počkej, ale teď jako opravdu, bereš ho sebou do té Plzně?
2: Ne, to bych ho asi nezal, já sami nečekal, že něco vyhraju.
1: Teda, takováhle bouda.
3: Tak nic, tak my si ty lístky bereme zpátky.
1: Tak my ty lístky dáme někomu jinému. Ne, hele, samozřejmě, tak vzhledem k tomu, že je to ještě malý kačátko, tak to ještě na metal nemůže, ale příští rok už ho třeba budeš moct vzít, tak se ozvi zase příště, každopádně Valdo, měj se krásně, užij si Metal Fest a
2: taky,
1: zase
2: kluci,
1: se někdo zvi.
2: Čau. A čaute.
3: Čau, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
3: O lístky se samozřejmě dneska psalo docela dost, ale nebojte se, ještě zítra tady budou zase další kousky. Teďka už ale Nothing More, nebo taky Oasis a jejich Wonderwall, která se právě teďka rozjíždí.

0: matracesahubičku.cz.
1: Co?
0: Matracesahubičku.cz.
1: Cože?
2: Matracesahubičku.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
7: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, 3 sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
10: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
13: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudeckých Němců v Česku. Ten by měl být příští týden v Brně. Dolní komora hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory akce, aby od jejího pořádání ustoupili. Opoziční poslanci se schůze ve sněmovně na protest nezúčastnili. V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat. Hoří baterie v kontejnerovém skladu o délce přibližně 4x10 metrů, který je téměř uprostřed města. Pořádnou dávkou trpělivosti se teď musí obrnit řidiči na D1. Na dálnici před Brnem se ve směru od Prahy vytvořila více než 50-kilometrová kolona kamionů. Ty stojí v pravém pruhu, levý pruh by měl být volnější. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy kvůli státním svátkům v Německu. Ostrava odstartuje další ročník Dnů fajné rodiny. Od 15. května do 21. června nabídne rekordních 116 akcí. Na své si přijdou jak děti, rodiče i prarodiče. Více k programu dodá mluvčí města Gabriela Pokorná.
14: Návštěvníci se mohou těšit například na pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání. V lesním klubu Vrbínek se například uskuteční oslavy dne dětí i svátku sousedů. Na své návštěvníky se těší i tradiční venkovská zahrada Hrušov.
13: Většina akcí bude zdarma nebo za symbolické vstupné. Kompletní program najdete na webu Dny fajné rodiny. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
15: Rock Radio, počasí.
16: Ve středních Čechách to tak možná vypadá, ale bohužel jsme se deště dnes ještě nezbavili. Pořád se může objevit v jižních Čechách a taky na jihu Moravy. Možná i na západě Čech padne ještě přes dnešní večer pár kapek. Teploty se momentálně pohybují kolem 14 stupňů a večer nám padnou asi na 5, takže si někam večer vyrážíte, stejně si tu bundu na sebe radši vemte. Zítra bude zataženo po celé České republice a pršet bude opravdu víceméně úplně všude. Akorát na západě Čech, hlavně v Aši, si dejte docela pozor na silné bouřky.
17: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
1: Na příjezdu do Kadaně od Tušimic bourali dva osobáky, je to před odbočkou na kasárny, tak dávejte pozor, projíždějte opatrně. V pražských Dejvicích se srazil osobák s motorkářem, projíždějte teď opatrně na Bechyňově ulici, je to zhruba u fakulty informačních technologií. Stále zůstáváme v Praze, v Dolní Krči jsou v sobě dvě auta na křižovatce Vídeňský a ulice Zálesí. A pouze jedním pruhem se teď jezdí po silnici 38 kolem Velkého mlýnského rybníka v Dlouhý Brtnici. To je asi v polovině tahu mezi Jihlavou a Moravskou.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
16: 17 hodin a 4 minuty k tomu. Kuba i Petr jsou furt za mikrofonem, lístky máme rozdaný, ale třetí hodinka rokovýho odpoledne je před náma.
1: Je tady a my si myslíme, že už je čas. Teď vám opravdu potřebujeme říct, jako... Já, tak ještě chvilku to necháme, ale pak vám to řekneme. Pak to přijde,
16: jo, no,
1: a je to opravdu teda bomba. Jako fakt se blíží něco skvělého a my jsme rádi, že vám to můžeme říct. Každopádně Him, Kiss a teď taky Arakain, jak k zemi přibitej. Zůstaňte s náma, posloucháte Rock Radio a konkrétně rokový odpoledne.

0: Jen si to představte. Píseň Imagine od Johna Lennona, absolutní klasika z roku 71, právě teď na Rock Rádiu. No a protože už za pár minut nás čeká od Tří sester Pijánovka, což je taková vlastně jako hymna dálnice D1. Tak mě napadlo, máš nějakou zajímavou historku z D1, nebo celkově z dálnic, něco takového, co by stálo za, a dalo se to vyprávět v rádiu?
1: Hele, no právě, ty jsi nalazal to správně, že co by se dalo vyprávět v rádiu. Hele, přemýšlel, mám takový pocit, že cokoliv, jako co mě napadne, ono se to prostě zaseklo někde v koloně, jako a teďka to jako ne. Teďka se na to nemůžu vzpomenout.
0: Jasně, nebo zrovna rekonstrukce asi, něco takového.
1: No, zase mi to rekonstruuje.
0: Mě třeba na D1 hrozně baví kilometr 95 směrem na Brno, tam je pumpa a tam vždycky, aspoň teda o víkendu, tam vždycky potkáš nějakou kapelu. Nebo prostě
1: jo.
0: Tam je ta restaurace a vždycky, když tam jedeš, tak tam potkáš, já už jsem takhle potkal lidi od Ivana Mládka, potkal jsem takhle divadlo Járy Cimrmana, to zrovna nejsou úplně takový ty rockový kapely, no to je jedno, potkal jsem tam spoustu různých kapel, je to hrozně zajímavý, no a mám i teda historku a ta je taková, že je na hraně, co se dá vyprávět v rádiu, jednou jsme takhle jeli z Ostravy a na D1, no prostě byli jsme po festiáku, po Colors of Ostrava, no a tam jak člověk pije to pivo, tak mu to pak jako v tom břichu tak jako všechno se tak jako zamíchá. No a nemůžeš najednou čekat na pumpu, když jedeš, takže jsme jednou museli kvůli mě stavět normálně u krajnice, já jsem běžel do lesa.
1: Ježiš, a tak aspoň si běžel do lesa a nedal jsi to u té krajnice.
0: Ne, to ne, to jsem naštěstí doběh ještě, to je
1: jo,
0: dobrý.
1: Ještě to doběh,
0: no,
1: tak dobrý.
0: Tak pojďme si radši dát někoho, kdo jezdí po D1 autobusem za chvilku, že jo, tak to budou ty tři sestry, dáme si taky Briana Adamse nebo Disturb, pojďte si to užít.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
7: CarGlas opraví. Karkas vymění.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
11: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
10: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
11: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
10: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
12: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
13: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
12: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
13: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
12: zážitků
13: a zábavy.
12: Táta sviští po okruhu,
13: děti si užívají spolu jízdu
12: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
14: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
13: Adrenalinovou jízdu najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
17: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
18: Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
19: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte.
7: MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
19: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V aktuálním rockovým referendu potěšíme všechny milovníky alternativy přelomu 80. a 90. let. Na výběr máte Faith No More a album z roku 1989 The Real Thing. Nebo můžete zvolit první studiovku Rage Against the Machine z roku 1992.

nebo můžete svůj hlas věnovat desce One Hot Minute z roku 1995 od Red Hot Chili Peppers. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Bryan Adams vzpomíná na léto 69. My jsme ho sice nezažili, ale z týhletý pecky to zní jako, že to musela být strašná sranda.
1: No já s tebou rozhodně souhlasím, jako abych se možná chtěl, tyjo, jako kdyby mohl cestovat časem, jo, tak bych se možná dal takhle jako 69 prostě jeď.
0: No jasně, to víš, jo.
1: Ten rok teda.
0: Já si myslím, že dnešní mladí by si dali spíš 67, ale jo, a počkali takhle by si na ní ty dva roky. Každopádně já si myslím, že jako léto 69 určitě mohlo být dobrý, i co se týče hudby, třeba Woodstock, že jo, tak to je festival, na který bych se hrozně chtěl podívat.
1: Viděli bychom prostě, jak se letělo na Mars, že jo?
0: No jasně.
1: Viděli bychom od startování.
0: Na měsíc, myslíš?
1: Na měsíc
0: to bylo. No. To nevadí, ale víš, já si myslím, dneska, že když se bavíme o Woodstocku, já jsem totiž myslel, že myslíš ty lidi na Woodstocku, tak ty byli takový trošku odpálený na Mars.
1: Jsem
0: si myslel, že to myslíš takhle, což by vlastně jako klidně šlo. Pojďme teda naší raketu na Mars odpálit i právě teďka, protože máme už 17 hodin a 36 minut k tomu. Kapitán je už teďka určitě na cestě k nám sem do studia, takže za malou chvíli začne rok na přání, on by řekl.
1: Volejte, pište.
0: Přesně takhle, on možná občas říká i pište, volejte.
1: Tak promiň, jako, ještě jednou to vyzkouším. Pište, volejte.
0: To je ono, já si myslím, že tohle je teďka poslední dobou kapitán. Každopádně vy určitě víte, jak to chodí, můžete buď psát na studio@rokovyradio.cz nebo na Facebooku do zprávy, nebo na naší slušnou rokovou linku 725 844 424 a to až po 18. hodině, až tady kápo bude.
1: A my si ještě zatím dáme tady těch posledních pár pecek, co nás čeká. Akcepti a jejich Metal Hearts, taky Škorpíci, Papa Roach, anebo Škvoři, který jsou pořád sobě věrný a my jsme samozřejmě věrný hlavně vám, takže se zítra uslyšíme zase klasicky od 3 do 6.
0: Těšíme se na vás, čus!
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
6: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trauton B.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
13: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Stačí se mě!

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
11: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Večer přeje Eliška Votrubová. České řeky se dál potýkají s hydrologickým suchem. Nejhorší situace je podle hydrologů na jihu Čech. Stav hladin toků je na úrovni květnových historických minimálních hodnot. Například třeboňským rybníkům chybí pětina vody. Situaci nezlepšily ani srážky z posledních dnů. Pražská technická správa komunikací nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Rozhodnutí úřadu pro hospodářskou soutěž, které to zakazuje, potvrdil Krajský soud v Brně. Staré pneumatiky mohou lidé v Česku odevzdávat zdarma. Přesto jich část končí v přírodě nebo u silnic. Města i silničáři pak za úklid černých skládek platí miliony korun. Podle rezortu životního prostředí se situace v posledních letech zlepšuje. Pokračuje mluvčí Veronika Krejčí.
2: Například v roce 2023 bylo zpětně odebráno přes 86 tisíc tun pneumatik z celkového množství 96 274 tun, což představuje 4,80% úroveň zpětného odběru.
1: Zpětný odběr se tak u nás průměrně pohybuje nad 80%. Čeští hokejisté si dneska poprvé vyzkoušeli led ve Friburgu. Absolvovali trénink v BCF aréně, ve které odehrají všech 7 zápasů základní skupiny B světového šampionátu. Prvním soupeřem bude zítra večer Dánsko. Ohledně soupisky jsou trenéři tajemní. Neprozradili ani jméno gólmana, kterého do české branky nasadí. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme ti, drahá, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Českým hydrometeorologickým ústav hlásí ráno a dopoledne zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty čekejte na 15, v 1000 metrech na horách pak stupňů 6.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
5: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Moc toho není, podíváme se na D10 a 69. kilometr na trase Turnov Praha. Pozor, tam na vozovce pobíhá pejsek bez dozoru, tak snižte rychlost, ať ho někdo nenaberete, to by byla škoda. V Šaldově ulici v Praze se srazil osobák s motorkou, tvoří to překážku na vozovce, tak projíždějte opatrně. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dávejte pozor na zvířátka a doražte v pořádku.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
3: Ahoj, námořníci, máme 2 minutky po 18. hodině. Posloucháte opět vaše oblíbené Rock Rádio, jsme všichni na jedné lodi a je tu i s váma váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Vítám všechny přeživší po středě. Pojďme se užít další, tentokrát čtvrteční rok na přání. Je to zcela ve vašich rukou. 2 hodinky to tady šéfujete vy. Tak se do toho puste, řekněte mi, co byste si rádi nechali zahrát a k tomu nějaký vzkaz přiložte, však víte, všechno vyřídím. 7258444424 je číslo do kapitánský kajuty, no nebo pište na Messengera nebo do mailu. No a na úvod jako welcome drink si dáme Whiskey in a Jar od Metallica a během téhle 5minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!
0: Rock Radio.

0: Tak, na zdraví, přátelé, to byla Metallica Whiskey in a Jar a my už si teďka dáme první rozjezdovou pecku, o kterou se postaral Honzik a říkal, že když začíná to mistrovství světa v hokeji, tak aby jsme měli pěkně motivaci a taky pro všechny fanoušky poctiví toho českého hokeje, že by se slušelo zahrát nějakou českou píseň, jako takovou podporovací, tak se říkal, hele, je to jasný, kabáti a brousíme nože.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla vyloženě rádiová hudba Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Přátelé, jinak my si dáme teďka takovou maskovanou muziku, o kterou si napsal Jirka Pícha. Zdravím, můžete zahrát písničku od Lordů, Hard Rock, Haleluja a všem, co pracují a tobě do studia. Zdraví Jiří z Příbramy. Já zdravím do Příbramě a pojďme se teda společně rokově pomodlit. Tak třikrát Haleluja, bude vám odpuštěno.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: matrace za hubičku CZ.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí. Jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Tak jsme se vydali po dálnici do pekla, zase zpátky a teď si dáme Harley. Přátelé, volal mi Vláďa, že bych chtěl svatební košili a věnoval by ji a manželce Petře, která vaří guláš. Hele, to je bohulibá činnost, milá Petro. A jak jsem říkal včera, láska prochází žaludkem, tak si dovedu představit, že je-li dobrý guláš, může být i svatební košile.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock

0: Takhle, ona je tam ještě ta vydrnkávačka na kytaru, já jsem už do toho chtěl začít mluvit, ale ono by to asi nevadilo. Tak to byla jedna z jemnějších píseň od kapely Halloween in Metal of a Heartbeat. A my si půjdeme teďka na takovou trošku šílenou píseň od Vypsaný Fixy, o kterou si tady strašně psal Lostik Tomáš. Maily psal dokonce 2 nebo 3. A i na Messenger napsal, aby to byl fakt sichr. No tak bude to sichr, neboj. Napsal, ahoj, já bych si rád poslechl něco od Vypsané Fixy. Děkuji a pěkný zbytek dne. Věnoval bych to mému tátovi, s kterým jdu v červenci na Vypsanou Fixu. Logicky. Hele, tak já miluju starou skladbu Domácí motokrosář. Nevím, jestli ji znáš, Tome. A pokud ne, tak ji poznáš teď.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou.

vyrazí motokrosář, jede do Ložnice, tam leží na zíbledí plazy, rozmrazují emoce. Cukr pod víčko si dal, zastavil v kuchyni, koupelnou se.

domácí motokrosář jede do ložnice, tam leží na zí, bledí plazy, rozmrazují emoce. Cukr pod víčko si dal, zastavil v kuchyni, koupelnu

0: vše, co potřebují, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Bellissima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
8: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
9: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Trautenberg.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Vypsaná fixa.
11: Krucipisk.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
16: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Javol, tak to byly Rammsteini s peckou Duhast, ta legendární záležitost, a teď budeme hrát něco na cestu. A tady psala Šárka Kucejová. Ahoj, poprosím o zahrání krucipisků pro dobrou náladu pro mého muže, který zrovna frčí z práce. Dobře, mám tady vybranou konkrétně pecku Cesta, protože ještě kousek cesty ho možná čeká, toho tvého muže, Šárko, anebo už je v pořádku doma, tak tu cestu zvládnul. Každopádně Cestu budeme hrát. Ale než Cesta započne, tak tradiční výzva pro vás, všechny posluchače, řekněte mě, sdělte mě, jakém jazyce byste chtěli slyšet dnešní časové znamení, jak chcete ohlásit hodinu sedmou, v jaké situaci, a já vám za to zahraju VIP píseň na přání po sedmé hodině. Teď už krucipisk a Cesta si ty čoudy, čoudy, čoudy, čoudy dávej.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Słońce w walce przestanowi.

0: Temnota vždycky vyhraje. Hailstorm, co vy na to? No, já si to nemyslím, že temnota vždycky vyhraje. Já myslím, že temnota na to vždycky dojede. Ale jednu temnou záležitost si dáme, a to na úplný závěr první naší hodiny, ruku na přání, o kterou se postaral Martin Michálek, který napsal maila. Ahoj, tentokrát do podpalubí neb hodláme všichni poctiví a slušní rock'n'rolleři od Volině a okolí poslechnouti skupinu Venom. Tak díky a jedem. No jasně, jedem, dáme si Countess Bathory. No a pokud tady máme 7 hodinu, toto letí.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: kina shu, so fin podine egne shu, grinner til a hagi flot dagimon.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rock na psání.
2: A dnes jste mohli slyšet časové znamení říkat, je 7 hodin a tak si vymysli svých 7 důvodů, proč mít zítra super den. Tak to bylo, přátelé, norsky, tak jak si to dneska přála, je to tak, Patrika Tomášková. Sice jsem tady měl ještě jiný nápady, ale jako Patrice jsem to nějak slíbil včera, znáte to, slipy se mají měnit o Vánocích, tak určitě, Patriko, tímto jsem své slipy vyměnil a prosím tě, ty si řekni, co by si chtěla nechat zahrát. My odstartujeme takovou podivnou předělávkou Behind Blue Eyes od Limp Bizkit, která původně jako píseň, co dává smysl, patřila kapele Who. No a potom už pojedeme na přání Patriky Tomáškové a vás ostatních.

0: Batman i Sadman byli tady v té písni obsažený, takže můžeme být všichni spokojení. No a teď si dáme taky dva protagonisty na přání tedy Patriky Tomáškový, která by chtěla zahrát. Jedeme dál od Petry Janu a Petra Jandy z Olympiků a bylo by to všem pro dobrou náladu. Ty jsi asi hodně pozitivní, holka, Patriko. A to je dobře, to je dobře. Tak přeji pěkné Norsko, protože mi tady psala, že by to chtěla právě, tak si vymysli těch 7 důvodů, proč mít zítra super den a řekni nám to v norštině. Já se chci projít po norských horách. Tak snad ti ty norské hory výjdou, hlavně nespadni do nějakého fjordu a my si jdem dát teda Petru Janu, Petra Jandu a jedeme dál.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Společně si užíváme druhou půli našeho oblíbeného pořadu Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a co budeme hrát? Po Amaranth budeme hrát Dimitri, aspoň tak si to přál Karel Šťastný. Napsal, hola hej kapitáne, hola hej námořníku, prosím zahrát Dimitri. Bylo by to pro mou přítelkyni Kristýnu. Jsme spolu na odpolední směně a před sebou pomalu konec pracovního týdne. Tak tě moc prosím, dodej ji Dimitrákama ještě sílu, aby vydržela. Zdraví Karel z Třemošnice. Jasně, zkusím dodat peckou z roku 2019. Kristýno, zůstaň stejná.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: CZ. Cože?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trautenberg.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
11: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
10: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
11: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
10: zážitků
11: a zábavy.
10: Táta sviští po okruhu,
11: děti si užívají spolu jízdu
10: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
12: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
11: Adrenalinovou jízdu najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.

0: Blink s peckou Hit Dead a teď si dáme trošku metálu a budeme hrát určitě pro motorkáře. Aspoň tak si to přál Jarda a říkal, že bychom si mohli dát nějaký Hammerfall a věnovat to všem motorkářům a hlavně se pomodlit za to, aby bylo prý v neděli hezké počasí a vyšla Jardovi a spol výška motorkářská. No tak já se k tomu připojuju a když to má být pro motorkáře, tak motorkáři pořád tak trošku jako koketujeme se smrtkou a s ďáblem a tak dále. Tak si dáme pecku Run with the Devil.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: nesnežná záležitost White Lion a When the Children Cry. No tak dětský pláč asi nemá rád nikdo normální, že jo, to si budeme povídat, já taky ne. Já mám radši, když se děcka smějou. No ale teďka nám to zrovna vychází tak, že si dáme ještě jedny uplakánky za ty White Lion. A o to se tady postarala Lucka, která by chtěla zahrát něco od Rasmus, což jsou takový finský smutníci. A bylo by to pro nás do studia, pro vás všechny posluchače a taky pro sestru Milušku domů. Hele, tak já jsem tady docela dlouho neslyšel skladbu In the Shadows ve stínu. Nebo ve stínech, abych byl přesný. Tak si pojďme zaplakat do stínu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: všude našlapáno.
1: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
2: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: víta máme splněno. Byl tu i starý netopejr Ozzy Osbourne s peckou Perry Mason, takže už je všechno v pořádku. Teď už klidně může spadnout studio. To nejdůležitější jsme odehráli. Ne, dělám si srandu samozřejmě. Ještě pár pecek parádních na vás tady čeká. Volala mi Veronika, že bych chtěla zahrát od Komunálu Talismana a bylo by to prej Tátovi do valů. A já říkám, počkej, jako do valů, jako valů těch, jako to nejsou jako jenom jedny valy, že jo. Máš valy třeba u Mikulčic, u Mariánských Lázních, máš u valy, Karlovy valy, teda to jsou vary, ale tohle byly valy u Přelouče. Tak tam tati Radku konkrétně míří píseň Talisman od tvé věrné a milující dcery Veroniky.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

přátelé, máme zhruba za nějakých 5 minutek, 8 hodin a budeme se opět pro dnešek loučit. Našich společných svobodných 120 minut je za námi. Rok na přání končí a budeme dneska končit z vesela. Dáme si na závěr trošku puňku a budou to Sex Pistols. O ty si tady napsala Monika Akinom, která měla i dobrý návrh na časový znamení, ale použijem jinde. A jindy určitě jenom napsala: ahoj kapitáne, hlásí se první ze 7, my si dáme čaj o 7 na baru u Krysy a klidně plyně alkoholicky nám odbijou na kostele hodiny 7. Děkuji Akinom. Přesně vím, jak si to myslela, já mám i nápad, ale dáme ho příště. Každopádně za ten nápad, že tě napad už teď, si dáme určitě na závěr Sex Pistols. A já, Jirka Vajgy, se s vámi rozloučím peckou Holidays in the Sun, protože prázdniny si všichni zasloužíme a na sluníčku jsou prázdniny úplně nejlepší. Tak s touhle peckou se s vámi tady loučím, přeju vám plodný večer, těším se na vás i zítra, tady v pátek u roku na přání. No a do té doby, než se slyšíme příště, se mějte jak chcete a něco pro to dělejte.

0: koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
2: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Plané.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Tradiční čtvrteční průlet akcemi v tuzemsku nemůžu začít jinak než připomenutím, že v České republice se tento víkend konají hned dvoje mistrovství světa. Na souši se pojede to superbajkové v Mostě. Pokud byste chtěli trochu vodní hladiny, vyražte do Jedovnice u Brna. Tam se jede Hydro GP. Ale mám pár tipů i na jiné akce. Třeba sobotní noční jízdu. Tu pořádají rukou společnou a nerozdílnou kluby Desmodus a Stray Riders a její start je v 19:30 ve Stochově, což je na cestě z Prahy do Varů, kousek od Řevničova. Ze Stochova povede trasa noční jízdy přes Doxy, Kladno a Slaný a pak zpět. Základem je dobrá nálada, kvalitní pneu a rozhodně nebude vadit, když vám na mašině budou fungovat světla. Moraváci můžou taktéž v sobotu, lečíž dopoledne, dorazit do Ivančic, kde se uskuteční tradiční jízda okolo dukovanských komínů. Sraz je kol 9, čeká vás nějaká ta kultura, opilé brýle a jestli jste fandy Vladimíra Menšíka, tak bude otevřeno i jeho místní muzeum. Ve 12 pak omša a tradá na výšku a v klidu Dukovany, to není žádný Černobyl. Jestli máte v pátek nějakou pařbičku a zařídítka budete moct až v neděli, pak to zkuste v Přerově. Na tamní náměstí TGM doražte po 10. raní, bude chvilka na tradiční pokec a kávičku, ve 12 vás pak čeká skvělá FMX show, o kterou se postarají bráši Libor a Filip Podmolové. Tak fajn víkend a jsem zvědav, s kým se potkám v Mostě.
0: Rock Radio. Motokeci.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Vypsaná fixa,
6: Krucipisk.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: matracesahubičku.cz.
1: Co?
0: Matracesahubičku.cz.
1: Cože?
2: Matracesahubičku.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz. 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

weit. Sie müssen sich an Sterne krallen.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative

0: Rock Radio. Slušnej rock z vinilů.
1: Pro voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
4: Co? Co to děláš?
3: Jsem Králík.
4: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
3: No dovolte.
4: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivěl.
5: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
4: Já vím, je to Králík.
5: No.
4: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
6: Tatínku.
3: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
4: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený.
3: Ty seš vyřízená.
2: Já nejsem vyřízená, hele, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
2: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
3: Hele, ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
2: No, nejezdíme taxíkem.
3: No to asi ne, no, to je představa.
2: Nech toho!
3: Pavle v taxíku.
2: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je?
3: Čím to? No, mě řekni, čím to mě teda zajímá, no. Čím to je?
2: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Desetisměna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.